o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvka myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společné. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím všeho možného. Oni bývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Simeon is the

0: magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám. Mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vyhovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor, krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11.

letecké aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes.

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než bunkru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je potřetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Uť.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Knihovna ve Velké Bystřici se přestěhovala do nových prostor. První zastřešená dálnice v Česku získala stavební povolení. Hokejisté Olomouce otočili zápas z Plzní a vyhráli 3-2 v prodloužení. Dnešní počasí má být slunečné, zpočátku i mlhavé, s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Novou knihovnu mají ve Velké Bystřici na Olomoucku. Moderní prostory vznikly v přístavbě západního křídla zámku. Knihovna je součástí takzvaného kreativního centra, které přišlo na více než 40 milionů korun. Konat se to budou také výstavy a přednášky. Nové prostory knihovny jsou pro čtenáře pohodlnější a také více přístupné dětem, říká vedoucí Městského odboru kultury a informací Martina Skálová.
2: V hlavní části se nachází také křesílka pro pohodlné vlastně odložení si jednak věcí, ale hlavně se tady čtenáři mohou posadit. Rádi jsme rozšířili dětský koutek o samostatné vlastně stanoviště pro děti, že je část knihovny vyloženě určena dětem.
0: Nový úsek dálnice D55 na Kyjovsku má nepravomocné stavební povolení. Trasa mezi Bzencem a Bzencem Přívozem bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku.
3: Povolení zatím není pravomocné, běží lhůty pro odvolání. Cena bzeneckého úseku D55 se vyšplhá na skoro 5 miliard korun. Se zahájením stavby počítá ředitelství silnic a dálnic v roce 2028. Proti zastřešení protestuje ekologický spolek Děti země. Zastřešení označil za primitivní a podle nich zasáhne krajinný ráz. Jejich námitky ale stavební úřad odmítl. Úsek by měl být součástí 37 kilometrů dlouhé stavby mezi Bzencem a Břeclaví. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Olomouc má 10 stromů se speciálními štítky. Ty upozorňují na význam dřevin ve městě. Uvedl to náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák z Hnutí Společně. Mezi označenými stromy jsou například lípy na třídě Míru nebo v Čajkovského ulici. Štítky v rámci celostátní kampaně dostali v Olomouci i stromy, kterým hrozilo pokácení. Třeba památný jilm v Charkovského ulici, který stojí uprostřed silnice. Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš za ANO. Lidé by si v čele státu uměli představit také moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Čechy čeká přímá volba za rok a půl, začátkem roku 2028. Sport. Hokejisté Olomouce ve druhém kole extraligy porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Po dvou třetinách přitom prohrávali 0-2. Ve třetí vyrovnali Jakubové Orsava a Kos a v prodloužení rozhodl po samostatném úniku obránce Jakub Černý. Trenér Petr Svoboda ocenil přístup týmu po dvou prohraných třetinách.
4: V třetí třetině kluci to nezabalili, pracovali, dali jsme dva špinavý góly, na který jsme čekali, protože Malda chytal výborně, výborně to tam před ním ty beci čistili, my jsme se nedostali k dorážkám a jsme rádi, že se nám to povedlo otočit, že kluci věřili a za tu třetí třetinu, kdy opravdu dřeli a šli na krev, se to k nám otočilo. Počasí.
0: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný, západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou směr Frýdek Místek je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do 22. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začíná krásný zářijový víkend. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás budeme provázet celou sobotu a neděli. Budeme vás zvát na zajímavé akce a samozřejmě se z nich také budeme ozývat a chystáme i pravidelný servis, předpověď počasí, sportovní události anebo třeba taky rubrika Co v učebnicích nebylo, kterou zvládneme ještě do půl šesté. Je sobota 19. září, u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je dnes ráno Tomáš Kedzior.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Eci. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. Lidičky, a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald.

0: počasí.
1: Bude opravdu pěkný den, už teď ve 6:15 můžeme říci, že čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku můžou být ojedinělé mlhy. Teploty odpoledne přes 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 16 a slabý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě nová CDčka budeme poslouchat pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji děna vedlivy.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: půl šesté se zprávami, je to Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Pěstitelé z Hané finišují se sklizních mele. Letošní výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Téměř 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody, řekl to mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Šofér dostal za jízdu v protisměru pokutu 5 500 korun. Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí míří deky, karimatky a skládací postele. Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Areál Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku si dnes zájemci můžou prohlédnout zdarma. Skanzen se tím připojuje k oslavám Dnu evropského dědictví. Otevřený bude od 10 do 16 hodin. Za sportu tenista Jiří Lehečka srovnal Davis Cupové utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat odpoledne soubojem deblistů. Počasí dnes čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Zábřehu je dnes uzavřeno náměstí Osvobození a taky ulice Postřelmovská. Důvodem je konání akce Zábřežský kulturní jarmark.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nejenom tento jarmark, ale třeba také Grigovská bitva, která přenese návštěvníky do roku 1253, tak ta se odehraje právě dneska v Grigově. Je to velká bitva a začíná se ve 13 hodin, tak doporučujeme a přejeme dobré ráno. Umí.

0: Teď se podíváme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc mezi chlapce, kteří mají rádi hokej, a Olomouc ve druhém kole Tipsport Extraligy zaznamenala první výhru. Porazili totiž Plzeň 3-2 v prodloužení. Ještě ve 49. minutě přitom prohrávali 0-2 a Západočeši je dobrým pohybem a držením puku drželi zkrátka. O to více je mohla olomoucká otočka mrzet.
1: Ten závěr musíme sehrát líp a měli jsme vyhraný zápas. Olomouc dala 0-2 a pak to, co se stalo ve prodloužení, prostě rozhodčí je součást hry a zakupli jsme, no, ztratili jsme Kotouč a Olomouc jela samostatný nájezd a dala ho, no, takže to prostě rozhodčí je součást hry a to se stane asi. No.
2: Vrátil se asistent trenéra Plzně Václav Pletka k momentu, který za stavu 2-2 v prodloužení přisoudil bonusový bod Olomouci. Bek Kristian Srubenc couval z útočného pásma s pukem podél mantinelu. Nevšiml si za sebou stojícího čárového sudího Michala Axmana, zakopl o něj a upadl. A rázem jel jeho soupeř, domácí obránce Tomáš Černý, sám na bránu.
3: Je opravdu štěstí a my jsme to využili.
4: Černok jako v vozovkách napadal jejich beka a najednou ten někam zmizel, jo, a najednou jel sám.
5: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel, no. Ale my jsme jako kdyby nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám.
2: Popisoval je nakonec rozhodující moment olomoucký trenér Petr Svoboda a sám autor vítězné branky Tomáš Černý. Ten má na kontě takřka 300 extraligových startů, ve kterých ale zaznamenal jen 8 branek. A zřídka, kdy se jako defenzivní zadák dostane v zápase do samostatného úniku, natož aby z něj dal gól. Na jeho chladnokrevné exekuci to ale nebylo znát. Nekompromisní rána na lapačku a pak už jen vítězná radost z cenného obratu.
5: Člověk asi na to nemyslí, jako to tak prostě přišlo, že automaticky, nemyslel jsem na to, jako, že zrovna jedu já sám, to tak vyplynulo, takže říkal jsem si, že nesmím jenom, jako, jak jsem viděl, že tam stát, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že jako lepší je něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no. Pokud jenom byli oslavy, jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu a rozhodnout to, ale v neděli jedem znova.
2: V neděli jede Olomouc do Českých Budějovic, kde se střetne s týmem svého ještě loňského kouče Roberta Petrovického. Plzeň naopak v rámci moravskoslezského tripu už dnes hraje na půdě Třince. V Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Už ve 5:45 můžeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc předpovídat pěkný den. Teploty přesáhnou 20 stupňů odpoledne a celkově by mělo být slunečno, i v Jeseníkách bude pěkně, vítr slabý a ráno můžou někde být mlhy.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Předáme víkend plný zajímavých akcí, tak třeba uzlařská regata se bude dneska konat v Domě dětí a mládeže Litovel. Pokud třeba teď ještě vaše děti nebo vnuci spí a mají to do Litovle blízko, tak popřemýšlejte o tom. Registrace začíná v 9 hodin v Litovli a Dům dětí a mládeže samozřejmě přivítá všechny šikovné uzlaře. No a myslivecká společnost Čelčice Skalka dneska mají srnčí guláš od 10 hodin.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Ve Štembarku začala poslední etapa obnovy fasády bývalého kláštera. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Na Jesenicku dnes mají sraz majitelé babet a mopedů. Budeme mít skoro jasno až polojasno, zpočátku i mlhavo. Naměříme až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obnova fasády bývalého augustinianského kláštera ve Štembarku míří do finále. Dělníci zahájili poslední sedmou etapu. Práce začaly v roce 2021 a vyžádali si s pomocí dotací téměř 22 milionů korun, uvedla to radnice. Vše má být hotové příští rok na jaře. Vedoucí stavby Roman Lápsky řekl, že dělníci pracují pod dohledem památkářů. Rekonstrukce je podle něj náročná.
2: No, jelikož je klášter v také poloze, kde se drží hodně vody, je potřeba použít vysušovací saneční omítky, které nám vlastně odebírají vodu z okolí a vypouští přes sokl ven, aby nedocházelo ke zničení vnitřního zdiva.
1: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci. Potvrdila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígerová. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie. Jeho příčinou budou dnes dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. V Javornické místní části Hračí údolí na Jesenicku dnes dopoledne začíná sraz majitelů babet a mopedů. Součástí akce budou soutěže a taky spanilá jízda po regionu, říká organizátor Štefan Weber.
3: Mezi 10. a 11. je registrace závodních strojů, v 12 hodin spanilá jízda, ve 13.30 volba mis a mistr babeta a v 15 hodin soutěž o nejpomalejšího jezdce. Sport.
1: Fotbalisté Prostějova v 9. kole 2. ligy remizovali s Duklou Praha 2-2. Utkání dvakrát prohrávali. Nakonec si jeden gól připsali Patrik Voleský a Jakub Matoušek, ten proměnil penaltu.
4: Já jsem si za balon a někdo z Dukly z realizačního týmu zavolal na golmana, že budu kopat já. Takže mi bylo jasný, že golman bude zůstávat ve prostřed, protože jsem kopal penaltu se Sigmou a tu jsem kopal do prostřed, takže jsem to musel změnit. Kdyby nezavolal, tak jsem to kopal do prostřed.
1: V tabulce jsou fotbalisté Prostějova na 13. místě. Dukla Praha je 2.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumperku je částečně uzavřena silnice v obci Štít. Stavební práce tu potrvají do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: začíná krásný zářijový víkend. Máme 19. je sobota, u mikrofonu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior, teď 6.04. No věřím, že o víkendu není potřeba čas počítat na minuty, ale přesto jsou lidé, kteří spěchají, možná jdou také dneska do práce nebo mají na celý víkend nějakou směnu, tak ať to dobře ubíhá, ale hlavně přejeme, ať máte volno a vyberete si z té velké nabídky akcí, která se koná v Olomouckém kraji, ať už venku, anebo vevnitř. My vám s tím pomůžeme a budeme zvát. Také rubrika Stalo se před 100 lety, ta je tady každý víkend a každý den vždycky po 6. hodině ranní. Nejnovější vydání za chvíli.

0: Klose před stolety.
1: Dnes o špatných mravech v roce 1926.
2: Platilo podle nich ono známé, řekni mi, co čteš a já ti povím, jaký jsi. Pokud někdo před stolety přemýšlel nad mravním stavem nejmladší generace, zjistil, že příčina úpadku je jasná. Příčinou všeho zla bylo podle novinářů publikujících v přerovském Obzoru to, co se četlo. Psali, každý z pánů knihkupců nám dosvědčí, že nejvíce se čtou krváky texaský Jack, Nick Carter, Sherlock Holmes, Buffalo Bill a podobně. Údajně se okolo knihkupectví denně pohybovalo mnoho dětí při zemi, protože si nesli 10 až 20 kusů škváru tohoto typu. Že jim dávali rodiče peníze na takovýto brak, jim připadalo divné. Nevylepšili to ani jiné obchody s knihami, které hlásily, že se zvyšuje zájem o tituly jako Lucerna, Houpačka, Komár a podobně, což byly humoristické a satirické časopisy.

0: počasí.
1: 7:15, vypadá to na pěkný den, možná někde u vás ještě bude mlha, v předpovědi je, ale rozpustí se a bude celkově polojasno až skoro jasno, s teplotami odpoledne i nad 20 stupňů. Živě předpověď počasí s meteorology za půl hodiny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Jaroslav Samson Lang měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: 6.19, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, 19. září. Dneska si připomínáme jedno velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti. Následovaly transporty do ghet a koncentračních táborů.
1: Hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod arijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Půl sedmé zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Novou knihovnu mají ve Velké Bystřici na Olomoucku. Moderní prostory vznikly v přístavbě západního křídla zámku. Knihovna je součástí tzv. Kreativního centra, které přišlo na více než 40 milionů korun. Konat se to budou také výstavy a přednášky. Nový úsek dálnice D55 na Kyjovsku má nepravomocné stavební povolení. Trasa mezi Bzencem a Bzencem Přívozem bude zastřešená, protože vede chráněným lesním komplexem Doubrava Strážnické Pomoraví. Půjde o první zastřešený úsek dálnice v Česku. Burčák a víno moravských vinařů dnes budou moc ochutnat návštěvníci Hradního parku ve Štemberku. Ve 13 hodin tam začnou tradiční slavnosti vína. V parku budou také stánky s řemeslnými výrobky. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček umožní mimo jiné uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Za sportu motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na Velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je pak na programu v neděli. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku je uzavřena silnice v obci Štarnov a stavební práce tady potrvají do 4. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé a dvě minuty, co všechno ještě stihneme, tak podíváme se za chvilku do Přerova na Městský dům a ve 3:15 bude předpověď počasí živě s meteorologem.

0: Ilona Čáková, dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc, za 7:45. Podíváme se do Přerova, tamní historický městský dům čeká postupná obnova. Jeho část je kvůli bezpečnosti chodců zakrytá ochrannými sítěmi a podél budovy stojí lešení. Odborné posudky upozornily na uvolňování omítky i dekorativních prvků, které by mohly padat do veřejného prostoru.
1: Postupem času ta fasáda chátrá a začaly se nám odlupovat části fasády a z té velké výšky začaly padat na chodník, což je samozřejmě velice nebezpečné.
2: Popisuje mi Alexandr Sabala z Přerovského magistrátu. My teď stojíme vlastně před vstupem do městského domu. Už vlastně běžným okem jde vidět, jak ta fasáda opadává. Těch míst, jak říkáte, je tady více.
1: Těch míst je určitě více. Jedno z těch kritických míst je balkon přímo nad vstupem, kde dochází k odlepování omítky, ale i fasády z té základní konstrukční části. A z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny od občanů.
2: Jedná se jenom o fasádu nebo nějaké štuky,
1: no,
2: prvky?
1: No, jedná se především o ty štukové prvky. Fasáda jako taková více či méně drží. Tam se odlupuje jenom barva a slabší vrstvy, ale jedná se hlavně o ty štukové prvky, které jsou i poměrně dost těžké, takže mohl by tam hrozit poměrně dost velký úraz.
2: Všechna kritická místa dělníci zakryli sítěmi. Památku teď čeká důkladná kontrola restaurátorů, kteří stanoví postup pro kompletní obnovu fasády městského domu. Na vypracování projektové dokumentace radní už schválili 800 tisíc korun. Opravy by měly začít v polovině příštího roku, současně s obnovou restaurace a kuchyně v prvním patře, popisuje mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
3: Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější. Součástí nového řešení bude několik funkčně propojených zón, včetně samostatně uzavíratelného salonku. Výraznou proměnou projde také kuchyně, jejíž vybavení i dispozice jsou za hranicí životnosti.
2: Jen za úpravy interiéru město zaplatí více než 38 milionů korun. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45, to je čas, kdy každý den voláme do Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes má službu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak to vypadá teď v Olomouckém kraji? Zdá se, že je pěkně a že to tak i vydrží, nebo mohlo by?
2: Je pěkně, dnes bude pěkně po celý den, skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude teď ještě ráno slabý. V průběhu dne trošičku zesílí a bude foukat mírný západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Co nás čeká v noci na zítřek a potom v neděli?
2: Noci nadále bude skoro jasná až polojasná. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia. Údolí někde na Šumpersku mohou klesnout ojediněle až na hodnoty kolem 6 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V neděli ráno a dopoledne bude slunečno, v průběhu dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Pozdě večer se můžeme na většině území setkat s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty ale budou ještě o něco vyšší než dnes, mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude ráno slabý, v průběhu dne trošičku zesílí a bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Meteoroložka Marie Glofáková v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc 6:47.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: věcí.
1: 6.51, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, vás zve třeba do Rapotína, dneska tam mají den otevřených dveří, ale kde? Je to v odpadovém areálu, což je poměrně zajímavá možnost poznat tyto prostory. Je tam i velký program pro děti, ale jinak mezi 10. a 15. hodinou se návštěvníci seznámí s tříděním, kompostováním, přeměnou odpadu na palivo i svozovou technikou. Den otevřených dveří v odpadovém areálu Rapotín, tedy dneska od 10 do 15. No a myslivci Čelčice Skalka zvou do kulturního domu v Čelčicích na guláš. Začíná se už v 10.

0: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stvůr a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark skováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Stavba nové základny hasičů v Prostějově může začít příští rok. Zákaz mobilů na školách bude nejspíš pouze částečný. Hokejisté Olomouce porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Dnešní počasí má být slunečné, zpočátku i mlhavé, s teplotami do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči v Prostějově by do 3 let měli mít novou základnu. Řekl to přímo v Prostějově ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Stavba Brněnské ulice za zhruba 350 milionů korun má začít příští rok. Nová zbrojnice nahradí latitou stanici, která nevyhovuje současným potřebám hasičů. Součástí areálu má být také výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, kterou projednají poslanci. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, říká její předseda Matěj Ondřej Havel.
6: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
5: Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody. Letos je přihlášených asi 200 lokalit. Například v Prostějově budou dobrovolníci uklízet biokoridor Hloučela. Mapa všech zapojených míst je na webu kampaně Ukliďme svět. Na mošnovském letišti u Ostravy dnes začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows.
7: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
8: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
7: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
8: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
5: Hokejisté Olomouce ve druhém extraligovém kole porazili Plzeň 3-2 v prodloužení, přitom ještě v 49. minutě prohrávali 0-2. V nastavení rozhodl obránce Tomáš Černý po samostatném úniku, poté co jeho soupeř Rubens zakopl o rozhodčího a ztratil puk.
9: On tam zakopul rozhodčího a já jsem prostě jel, no. Ale my jsme nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopul a už jsem tam jel sám. Jak jsem viděl, že tam stál, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že jako lepší je něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no. Počasí.
5: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Olomouci je částečně uzavřena ulice Lazecká kvůli opravám autobusové zastávky. Omezení potrvá do poloviny listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Plánujete dneska výlet do Jeseníků, no mělo by tam být krásně, stejně jako všude podle předpovědi počasí. My se v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc do Jeseníků vydáme za chvíli a zhodnotíme tu končící letní sezónu. Dneska je sobota 19. září, 7 hodin a 5 minut u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Je dneska Tomáš Kedzior, přeji vám dobré ráno.

0: Věra Špinarová, 7 hodin a 12 minut, tak možná je teď už hodně lidí na cestě do Jeseníku, aby tam byli trošku dříve než ti ostatní. No, lidí obecně v Jeseníkách bylo poměrně dost. Letošní letní sezóna měla dvě rozdílné podoby. Hotely a penziony hlásí vyšší návštěvnost než loni, nejvytíženějším měsícem byl srpen. Ubytovatelé zaznamenali také větší zájem o delší 4 a vícedenní pobyty. A ještě jedna věc, mezi zahraničními hosty přibylo hlavně Poláků.
1: Jsme velmi spokojeni v rámci obsazenosti.
2: Hodnotí letní sezónu ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
1: A myslím si, že tato sezóna byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let.
2: Obsazenost se pohybovala kolem 95%.
1: Oproti loňskému roku to vstoupilo zhruba asi o 15%. Pozitivně na tom je to, že se nám vrátilo spousta našich stálých hostů.
2: Podobně hodnotí letní sezónu i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních, a to se nám následně potvrdilo v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
2: Za nárůstem podle Dubského stojí hned několik faktorů.
3: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
2: Vaculová dodává, že důvodem mohla být také situace ve světě.
1: Bezpečnostní situace v Evropě. Viděla jsem to stejně, také jsem pavoučina dovolené.
2: U pronajímatelů chat a chalup na Jesenicku ale byla situace jiná. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: To mohlo být takových 85-80%, loni to bylo 90%, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší.
2: Za nižší obsazeností stojí také mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety. Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu. Dříve hodně vyhledávali přírodu, les, klid,

0: Ubytovatelé letos podobně jako loni zaznamenali větší zájem o delší pobyty, říká Vaculová.
1: Ty dlouhodobé pobyty. 4+5 a více dní.
0: Za nejvytíženější období ubytovatelé označili druhý prázdninový měsíc.
2: Ten srpen, ten bývá standardně nejvytíženější. To znamená, měli jsme tam nárůst asi o 6%.
0: Uzavírá Dubský. Do jeseníku letos podle ubytovatelů zamířilo také více zahraničních turistů, a to především z Polska. Jejich podíl meziročně vzrostl zhruba o 5%. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Bude pěkný den, polojasno až skoro jasno s odpoledními teplotami přes 20 stupňů, teď po ránu ale samozřejmě není úplné teplo a někde můžou být ještě mlhy. Vítr dneska jenom slabý po celém kraji.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Podzimní sezonu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Pražská abeceda.
1: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
2: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
1: Kdo je ovládá?
2: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: půl osmé, zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Obnova fasády bývalého augustinianského kláštera ve Štembergu míří do finále. Dělníci zahájili poslední, sedmou etapu. Práce začaly v roce 2021 a vyžádali si s pomocí dotací téměř 22 milionů korun, uvedla to radnice, že má být hotové příští rok na jaře. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie. Jeho příčinu budou dnes dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. Dny evropského dědictví tento víkend oslaví také na zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Návštěvníci si můžou prohlédnout běžně nepřístupné prostory a připravený je i program s názvem Cesta po stopách malíře Josefa Mánesa. Se sportu fotbalisté Prostějova v devátém kole druhé ligy remizovali s Duklou Praha 2-2. V utkání dvakrát prohrávali, nakonec si jeden gól připsali Patrik Boleský a Jakub Matoušek, ten proměnil penaltu. V tabulce jsou fotbalisté Prostějova na 13. místě, Dukla Praha je druhá. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Celý víkend se koná řada akcí. Jednou z nich je návštěva předsunuté pevnostky u Olomouce, kde připravili speciální program. Ta akce se jmenuje Operace Anthropoid. Koná se v Radíkovském fortu, takže půjdete-li třeba do Olomoucké zoo, můžete si to ještě trošku protáhnout. Druhá akce je zase ve fortu 13 nad Novou ulicí poblíž akvaparku v Olomouci. Tam nabízejí Military Fest. Více nám řekl pořadatel Ivo Juráš, kterého jsme zrovna zastihli v kabině obrněného vozu.
1: Je to obrněný transportér OT-64 Scott, který připravujeme na sobotní ukázku tady na Military Fest v Olomouci na Nové ulici u fortu číslo 13.
2: Jak ho připravujete?
1: Děláme celkovou kontrolu, mazání vozidla, doplňování oleje a provozních kapalin, abychom mohli předvést veřejnosti.
2: Budou do něj moci lidé nahlédnout tak jako já?
1: Určitě se budou moc podívat, uvažujeme o tom, že bychom prováděli jízdy, ale to se ještě uvidí podle toho, kolik bude lidí.
2: Co dalšího tady lidé uvidí a zažijí?
1: Nejdůležitější budou dvě vojensko-historické ukázky. Jedna bude z období první světové války, a druhá bude z období finské války, napadení Finska Sovětským svazem. Velice zajímavá ukázka bude hasičský útok dětí z Červenky. Děti ve věku 3 až 6 let budou předvádět to, co se naučili jako mladí hasiči, jako potěr. No a následovat potom bude dorostenecký útok hasičů, kteří budou předvádět, jak ten útok opravdu má vypadat ve skutečnosti.
2: V kolik otvíráte bránu?
1: Zhruba v 10 hodin dopoledne. Hlavní ukázky budou probíhat mezi 13. a 15. hodinou, ale samozřejmě už od té 10. hodiny budou moc návštěvníci zhlédnout. Ukázky vozidel na statických stojancích, bude tady dost vojenské techniky, kolové i pásové. Potom tady budou další doprovodné programy, jako například tábor římských vojsk, dílny, kde se děti budou moci vyzkoušet vyrobení svíček, budou moci střílet z luku a z kuličkových pušek.
2: Kdy akce končí?
1: V sobotu večer, někdy kolem 18. 19. hodiny.
2: Budou moci nahlédnout i do té pevnostky dovnitř?
1: Pevnost bude otevřená, ovšem nebudou otevřené expozice.
2: Bude ještě třeba letos možnost prohlédnout si i ty expozice?
1: Samozřejmě expozice na pevnosti jsou otevřeny každou sobotu a neděli od 10 do 16 hodin. Ty se týkají vojenské historie města Olomouce a vlastně fortové a táborové pevnosti.
2: Z fortu číslo 13 nad Novou ulicí Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Bude pěkný zářijový den, možná ještě teď někde u vás jsou mlhy, ale rozplynou se a potom bude víceméně slunečno, s teplotami nad 20 stupňů, vítr dneska jenom slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

sobota 19. září. Celý tento víkend proběhne ve znamení pokračování Dnu evropského dědictví. Mimo jiné se dnes i zítra otevře kostel poutní chrám svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé. Dneska bude otevřeno od 13 do 18 hodin, zítra potom mezi 10. a 18. A zvu také do Litovle, dneska tam v Domě dětí a mládeže chystají pro všechny šikovné děti uzlařskou regatu.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Historický městský dům v Přerově čeká postupná obnova. Vláda v pondělí projedná rozpočet, schodek zřejmě mírně sníží. Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Budeme mít skoro jasno až polojasno. Zpočátku mlhavo, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V příštím roce by měly začít opravy městského domu v Přerově. V historické budově projde obnovou restaurace a kuchyně. Náklady přesáhnou 38 milionů korun. Radnice si také nechala vypracovat projekt na opravy fasády městského domu. Z budovy totiž opadává omítka i dekorativní prvky. Všechna kritická místa dělnici zakryly sítěmi, říká Alexandr Salaba z přerovského magistrátu.
5: Těch míst je určitě více. Jedno z těch kritických míst je balkon přímo nad vstupem, kde dochází k odlepování omítky, ale i fasády z té základní konstrukční části. A z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny.
3: Vláda má v pondělí projednat snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Návrh finančního plánu dosud počítá s deficitem 389 miliard korun. Koalice ANO, SPD a motoristů se tento týden dohodla na snížení schodku o jednotky miliard. Zatím neupřesnila, které konkrétní výdaje klesnou nebo jestli se zvýší příjmy. Návrh rozpočtu na příští rok musí vláda předložit sněmovně do konce září. V Olomouci se dnes koná řemeslný jarmark. Začne v 10 hodin na nádvoří vlastivědného muzea. Návštěvníkům nabídne regionální výrobky a ukázky folkloru a práce tradičních řemeslníků, říká mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
6: K vidění budou mistři krékářství, košíkářství, pletení ze slámy, uměleckého štukatérství, tkalcovství či hřezbářství. Nabídku doplní regionální výrobky a současná tvorba od keramiky, perníku až po práci s vlnou a přírodním barvením. Odpoledne bude patřit hanáckému folklóru se soubory Haná Přerov a Haná Velká Bystřice nebo cymbálová muzika Hejčíňan.
3: Od dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos je lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Organizátoři upozorňují, že se návštěvníci mají připravit na to, že budou na klenoty stát frontu. Minulý rok se na ně přišlo podívat přes 50 tisíc lidí.
4: Sport.
3: Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tyjenovi 2-6, 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanou Sheltona 2x 6-4. Jakuba Menšíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl i kvůli velké podpoře fanoušků v pražské hale.
7: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu, to, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
3: Dnes od 14 hodin je na programu utkání deblistů, pak se odehrají zbylé dva singlové zápasy.
4: Počasí.
3: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u obce Bochoř směr Brno, dálnice Čistí mostní u závěry, levý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je tady víkend, s Českým rozhlasem Olomouc vstáváme už do čtvrté vysílací hodiny. Dobrého rána, dnes ho pro vás má na starosti Tomáš Kedzior, je sobota 19. září. Bude se konat spousta zajímavých akcí, na některé z nich vás pozveme a z některých se dokonce přímo ozvou naši redaktoři. Zároveň vás ale pozvu také do Moravského divadla Olomouc, kde mají na programu ve středu 23. činohru s názvem Zvoník u Matky Boží, tedy naprostá klasika. A v této vysílací hodině pro vás budu mít dvě vstupenky právě na tohle představení. Ušetříte tak více než 1000 korun a ještě půjdete na skvělou kulturu. Zvoník u Matky Boží v Moravském divadle Olomouc ve středu 23. Lístky na zavolání v průběhu této vysílací hodiny, jak přijde výzva, což ale není ještě teď. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré ráno, za chvilku Martin Písařík a rubrika Co v učebnicích nebylo.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnes bude takový ukázkový den babího léta, 8.17, už se nám krásně vyčasilo, možná někde ještě jsou mlhy, ty se ale rozpustí a bude víceméně slunečno. Odpolední teploty je lehce nad 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 16 a slabý proměnlivý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stalo se před 100 lety.
1: S Ditou Vojnarovou v 8.21. Divoké mravy mládeže v roce 1926 podle redaktorů souvisely s tím, co taková mládež četla.
2: Platilo podle nich ono známé, řekni mi, co čteš a já ti povím, jaký jsi. Pokud někdo před 100 lety přemýšlel nad mravním stavem nejmladší generace, zjistil, že příčina úpadku je jasná. Příčinou všeho zla bylo podle novinářů publikujících v přerovském Obzoru to, co se četlo. Psali, každý z pánů knihkupců nám dosvědčí, že nejvíce se čtou krváky Texaský Jack, Nick Carter, Sherlock Holmes, Buffalo Bill a podobně. Údajně se okolo knihkupectví denně pohybovalo mnoho dětí při zemi, protože si nesli 10 až 20 kusů škváru tohoto typu. Že jim dávali rodiče peníze na takovýto brak, jim připadalo divné. Nevylepšili to ani jiné obchody s knihami, které hlásili, že se zvyšuje zájem o tituly jako Lucerna, Houpačka, Komár a podobně, což byly humoristické a satirické časopisy.

0: Půl deváté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stavba dlouho plánované hasičské zbrojnice v Prostějově může být zahájena příští rok a dokončena v roce 2029. Náklady jsou předběžně vyčísleny na 350 milionů korun. Financování je zajištěno z více zdrojů. Řekl to včera v Prostějově ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, kterou projednají poslanci. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Letos je přihlášených asi 200 lokalit. Například v Prostějově budou dobrovolníci uklízet biokoridor Hloučela. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows. Za sportu trenér fotbalové reprezentace Španěl Santidenia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 duely v Lize národů vezme 3 nováčky Lukáše Ambroze, Romana Macka a Matěje Radostu. V nominaci chybí Patrik Šik z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, zpočátku ojídněla mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku v obci Podštát je propadlá vozovka, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Půl deváté a 2 minuty, přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc a za chviličku se podíváme na hokej.

0: nejenom herci, ale také sportovci. Olomoučtí hokejisté nicméně včera zůstali doma a ve druhém kole Tip Sport Extraligy zaznamenali první výhru, když porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Ještě ve 49. minutě přitom prohrávali 0-2 a Západočeši je dobrým pohybem a držením puku drželi zkráta. O to více je mohla olomoucká otočka mrzet.
1: Si ten závěr musíme sehrát líp a měli jsme vyhraný zápas. Olomouc dala 0-2 a pak to, co se stalo ve prodloužení, prostě rozhodčí je součást hry a zakupli jsme, no, ztratili jsme Kotouč a Olomouc jela samostatný nájezd a dala ho, no, takže to prostě rozhodčí je jenom součást hry a to se stane asi. No.
2: Vrátil se asistent trenéra Plzně Václav Pletka k momentu, který za stavu 2-2 v prodloužení přisoudil bonusový bod Olomouci. Bek Kristián Srubenc couval z útočného pásma s pukem podél mantinelu. Nevšiml si za sebou stojícího čárového sudího Michala Axmana, zakopl o něj a upadl. A rázem jel jeho soupeř, domácí obránce Tomáš Černý, sám na bránu.
3: Je opravdu štěstí a my jsme toho využili.
4: Černok jako je v vozovkách napadal jejich beka a najednou ten někam zmizel, jo, a najednou jel sám.
5: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel. No. Ale my jsme jako kdyby nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám.
2: Popisoval je nakonec rozhodující moment olomoucký trenér Petr Svoboda a sám autor vítězné branky Tomáš Černý. Ten má na kontě takřka 300 extraligových startů, ve kterých ale zaznamenal jen 8 branek. A zřídka, kdy se jako defenzivní zadák dostane v zápase do samostatného úniku, natož aby z něj dal gól. Na jeho chladnokrevné exekuci to ale nebylo znát. Nekompromisní rána na lapačku a pak už jen vítězná radost z cenného obratu.
5: Člověk asi na to nemyslí, jako to tak prostě přišlo, že automaticky, nemyslel jsem na to, jako, že zrovna jedu já sám, to tak vyplynulo, takže říkal jsem si, že nesmím jenom, jako, jak jsem viděl, že tam stát, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že jako lepší je něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no. Pokud jenom byli oslavy, jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu a rozhodnout to, ale v neděli jedem znova.
2: V neděli jede Olomouc do Českých Budějovic, kde se střetne s týmem svého ještě loňského kouče Roberta Petrovického. Plzeň naopak v rámci moravskoslezského tripu už dnes hraje na půdě Třince. V Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krásný zářijový den nás čeká s teplotami odpoledne nad 20 stupňů, bude většinou slunečno, vítr slabý, jižních směrů 8.43 a v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc za chviličku víkendový dárek, lístky do divadla.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Mám pro vás právě teď víkendový dárek. Jsou to lístky do Moravského divadla Olomouc na Zvoníka u Matky Boží, kterého mají na programu ve středu 23. září v 19 hodin. Telefonní číslo 221 555 444 není do divadla, ale sem k nám do vysílání. A koho pak zdravím? Hezké dobré ráno.
1: Dobrý den, tady je posluchačka ze Zábřeha.
0: A kdo pak nám volá křestním jménem?
1: Růžena.
0: Paní
1: Babička
0: Růženo.
1: Růženka.
0: Babička Růženka, hezky vás zdravím. Ze Zábřeha do Olomouce, děkuji. Jak jezdíte? Autem, vlakem nebo ještě nějakým?
1: Vlakem.
0: Jezdíte vlakem. Takže ve středu ano. 23. to je jasné. Pojedete vlakem. Už víte, koho vezmete s sebou? Máte dvě vstupenky.
1: Určitě vím. Určitě jo.
0: A kdo to bude?
1: No, bude to kamarádka.
0: Takže kamarádku zdravíme, paní Růženu si necháváme na telefonu a další víkendové dárky přijdou samozřejmě v průběhu sobotního i nedělního vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

8.56 po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nabídneme pořad věnovaný duchovním tématům mezi nebem a zemí od 10 do 11 Hobby magazín. Tentokrát se budeme zajímat mimo jiné i o opravy a čištění perlátorů na vodovodních bateriích. Jistě víte, že se často zanesou nečistotou nebo vodním kamenem, tak co s tím dělat, aby jsme nemuseli hned kupovat nové. A ještě pár pozvánek k venkovním aktivitám. Čelčice Skalka, tamní myslivecká společnost, zve do kulturního domu v Čelčicích na srnčí guláš. Už od 10 dokonce bude možné si něco ochutnat, případně nechat připravit sebou. V Grigově dneska plánují historickou bitvu Grigov 2026, která ovšem návštěvníky přenese do roku 1253 do období obléhání Olomouce vojsky uherského krále Béry IV. Program začne v Grigově ve 13 hodin. Další tipy vám nabídneme samozřejmě v průběhu dopoledne i odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jeseník pokračuje v obnově po katastrofální povodni, potrvá ještě několik let. Česko poslalo do Nepálu humanitární pomoc. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. Dnes má být skoro jasno až polojasno, naměříme až 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obnova ulic a objektů v Jeseníku poškozených před loňskou povodní potrvá ještě několik let, řekla to starostka a kandidátka v komunálních volbách Zdeňka Blištěnová z hnutí Jeseník srdcem. Radnice podala žádosti o dotace na 107 projektů za téměř 2 miliardy korun. Část oprav se podle starostky protahuje kvůli administrativě. Některé projekty jsou už vysoutěženy, město ale na peníze stále čeká. Příkladem je oprava Mlýnské ulice, kde už práce začaly. Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
2: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
0: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie. Jeho příčinu budou dnes dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. Kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se konají o víkendu komentované prohlídky. Organizátoři je připravili v rámci Dnů evropského dědictví. Výklad povede mimo jiné správce poutního místa Aleš Tománek.
3: Každou celou hodinu budou specializované komentované prohlídky nejen o dějinách toho poutního místa a kostela ve Staré Vodě, ale také z kontextu vlastně s dílem Giovanni Pietro Tencali, tedy famozního architekta rané barokní Moravy, který vyprojektoval nejenom Starou Vodu, ale také další stavby na celé vlastně Moravě. Sport.
0: Soubojem deblových párů pokračuje dnes v pražské O2 aréně Davis Cupová kvalifikace mezi tenisty Česka a Spojených států. Utkání začne ve 14 hodin. Po prvním dnu je stav vyrovnaný 1-1. Menšík nejprve podlehl Tyjenovi 2-6 a 4-6. Lehečka pak porazil americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
4: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl. Počasí.
0: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naše pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích. V jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně

0: a má to dopad na ten varhanní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
0: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled, ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
0: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní Charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatém Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď.
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech. Pana Marie Lurdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, u Náchoda, dál a dál je. Dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle tý sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává. Prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších pamětí. Tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů. Takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky. Doufám, že se má u tebe dobře. A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
2: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
3: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Nebo jich odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
2: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
4: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
2: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
4: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
5: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral tu kamennou část toho pomníku.
2: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
4: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
2: A jak jste na tom vy?
5: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
2: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
4: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
2: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
6: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památničku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Hotely v Jeseníkách byly přes prázdniny neplné. Úbytek hostů naopak hlásí majitelé chat. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři přidávají další peníze. Hokejisté Olomouce otočili zápas z Plzní a vyhráli 3-2 v prodloužení. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Letošní letní sezóna v Jeseníkách se vydařila. Shodují se na tom zdejší hoteliéři. Návštěvnost oproti loňskému roku podle nich stoupla zhruba o 15%. Přibylo také turistů z Polska. Naopak méně hostů zaznamenali pronajímatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokles návštěvnosti potvrdila Alena Niklová-Knemešová z agentury Chatař.
2: To mohlo být takových 85-80%, loni to bylo 90%, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší. Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety.
1: Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. Původní 4 miliony korun se během jediného dne vyčerpaly. Česká rada dětí teď proto přidává další peníze. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude podle prvních odhadů asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Škody vinaři odhadují na 500 000 000 korun. Za nižší úrodou stojí především dlouhodobé sucho. Místy poškodila také červencová bouřka se supercelou. Upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Matěřič.
3: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercela a kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
1: Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují také postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily. Sport. Hokejisté Olomouce ve druhém kole extraligy porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Po dvou třetinách přitom prohrávali 0-2. Ve třetí vyrovnali Jakubové Orsava a Kos a v prodloužení rozhodl po samostatném úniku obránce Jakub Černý. Trenér Petr Svoboda ocenil přístup týmu po dvou prohraných třetinách.
4: V třetí třetině kluci to nezabalili, pracovali, dali jsme dva špinavý góly, na který jsme čekali, protože Malda chytal výborně, výborně to tam před ním ty beci čistili, my jsme se nedostali k dorážkám a jsme rádi, že se nám to povedlo otočit, že kluci věřili a za tu třetí třetinu, kdy opravdu dřeli a šli na krev, se to k nám otočilo. Počasí.
1: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na sjezdu z dálnice D35 u Olomouce Slavonína pracují silničáři, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně s zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně

0: proudu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstála měkká dešťová voda a ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
0: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilí a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tip.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos dýně mi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstuji dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas pak tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidie jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vám tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchidie koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyli agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vyhovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor, krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vinařský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Historický městský dům v Přerově čeká postupná obnova. Zákaz mobilů na školách bude nejspíš pouze částečný. Hokejisté Prostějova na úvod druhé ligy přivítají Techniku Brno. Dnes má být skoro jasno až polojasno. Naměříme až 24 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V příštím roce by měly začít opravy městského domu v Přerově. V historické budově projde obnovou restaurace a kuchyně. Náklady přesáhnou 38 milionů korun. Radnice si také nechala vypracovat projekt na opravy fasády městského domu. Z budovy totiž opadává omítka i dekorativní prvky. Všechna kritická místa dělnici zakryly sítěmi, říká Alexandr Salaba z přerovského magistrátu.
3: Těch míst je určitě více. Jedno z těch kritických míst je balkon přímo nad vstupem, kde dochází k odlepování omítky, ale i fasády z té základní konstrukční části. A z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny.
2: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, kterou projednají poslanci. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, říká její předseda Matěj Ondřej Havel.
4: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
2: Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami nebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do senátu budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je vypsané na 17. a 18. října. Dny evropského dědictví tento víkend oslaví také na zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Návštěvníci si můžou prohlédnout běžně nepřístupné prostory a připravený je i program s názvem Cesta po stopách malíře Josefa Mánesa. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
5: V sobotu bych vypíchnul prohlídku revitalizovaných rybníků s autorkou projektu a z nedělního programu bych vyzdvihnul prohlídku zámku po stopách Josefa Mánesa, kde je to jedna z posledních možností spatřit na našem zámku unikátní Josefínu od Josefa Mánesa, již následující týden poputuje do expozice Národní galerie do Prahy. Sport.
2: Hokejisté Prostějova dnes vstoupí do nového ročníku druhé ligy. První utkání je čeká doma proti Technice Brno. Prostějovští mají za sebou 6 přípravných zápasů, ve kterých byli 100% úspěšní. Poradili si i s dnešním soupeřem. Tým Techniky Brno ale dorazí do Prostějova v novém složení. Hokejové utkání začne v 18 hodin. Počasí. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Bělotína směr Brno stojí porouchaná dodávka. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ten Tento zářijový den se opravdu povedl, už od rána je pěkně a předpověď meteorologů vyšla a díky pěknému počasí se koná i řada akcí v Olomouckém kraji. Některé souvisejí s Dny evropského dědictví, jiné jsou prostě jenom tak a na některé z nich se vydáme právě v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A protože je sobota, tak kolem 11:30 chystáme náš celoroční seriál Zastavení v krajině. A zastavíme se tentokrát v Nákle, ale nebude to u vody. Pěkný poslech a pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior.

0: Janečka, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Já jsem u náměstí Míru v samém středu Loštic. Ta akce tady začala už v 9 hodin ráno. Zatím jsou tu ale především farmářské trhy. Hlavní program návštěvníky čeká od 1:30 odpoledne. Pokud ještě posluchači neví, jak strávit dnešní odpoledne, nabízí se výlet právě za Tvarušky do Loštic.
0: Báro, co všechno bude dneska v Lošticích k vidění nebo slyšení?
1: Tak je toho opravdu hodně. Kromě hudebních vystoupení se můžou návštěvníci těšit na kouzelnické představení nebo bublinovou show pro děti. A protože jsme v Lošticích a jak už zaznělo, výroba tvarušků tady letos slaví kulaté výročí, organizátoři si pro zájemce připravili takzvanou tvaruškovou stezku. Má 11 zastavení, na kterých se lidé dozví zajímavosti o tomto síru. Pokračuje za pořadatele Leoš Kalandra.
2: Když tady tu stezku absolvují, tak na to absolvování dostanou takovou kartičku, vlastně na těch zastávkách si ji můžou vyluštit, tam je taková tajenka na té kartičce. No a když přijdou potom k nám do toho stánečku, tak tam máme kolo štěstí a oni potom tu kartičku odezdají a můžou si vylosovat nějaký tvaruškový suvenýr.
1: Celý den se můžou lidé také podívat zdarma do muzea tvarušků.
0: Ještě něco dalšího připravili organizátoři u příležitosti 150. výročí výroby tvarušků.
1: Ano, během toho odpoledního programu tady na náměstí zástupci obce společně s výrobci tvarušků uloží do země časovou kapsli. Budou v ní nejrůznější vzkazy, fotografie i další věci, popsal opět Leoš Kalandra.
2: Jsou tam vybrané letecké fotografie z Loštic, etikety tvarůšků, tak jak teďka vlastně vyrábí, jak si je lidé mohou v současnosti koupit. Jsou tam nějaké modely tvarůšků, samozřejmě klasické tvarůšky tam úplně uložit nejdou. Spousta fotografií tam je z výroby tvarůšků, z tvarůškového festivalu, který proběhl třeba v Olomouci v letošním roce v dubnu, z muzea tady olomouckých tvarůšků. Jsou tam nějaké účtenky z prodejen, aby ti nálezci, kteří to jednoho dne objeví, věděli, kolik ty tvarůšky vlastně v té současnosti v roce 26 stály.
1: Nechybí podle něj ani dobové tiskoviny nebo drobné suvenýry, aby se nálezci třeba za dalších 150 let dozvěděli něco o historii výroby tvarušků v Lošticích.
0: A právě v Lošticích je reportérka Barbora Taševská a věřím, že tam budete dneska odpoledne také vy.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
1: Já si přádem na bezpěla, možná stejná přísaha.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

sobotní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. To je za chvíli seriál Zastavení v krajině. Vydáme se k božím mukám u Nákla. V lidových vyprávěních se o nich říká, že jsou hrobem významného hunského vojevůdce. Za chvilku vám k tomu řekneme více.

0: Půl dvanácté dopoledne, sobota, Český rozhlas Olomouc a Boží muka Attilův hrob u Nákla. To je další památka v našem letošním stolním kalendáři. Je to u zemědělského statku na okraji pole u cesty mezi Příkazy a Náklem. V minulosti bývala v této oblasti rozsáhlá pohřebiště a my jsme se tam vydali s vedoucí Centra muzejní archeologie v Olomouci Pavlínou Kalápkovou.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Boží mucha jsou pro nás jakýmsi identifikátorem minulosti. Pokud je dneska vidíme volně v krajině, tak si můžeme říct, že tady indikují nějaké staré historické cesty, ale velmi často jsou některá boží mucha spojená i s pohanskými místy v té krajině. A to je určitě i příklad těchto boží much mezi Příkazy a Náklem.
3: Attilův hrob se jmenují tato boží muka. Attila byl hunský vojevůdce, který bojoval s Římany.
2: Víme díky písemným pramenům, že to byl jeden z předních velitelů hunských, můžeme to označit armád, kterému se podařilo sjednotit Huny. Podařilo se mu sjednotit obrovské území, které takzvaně ovládal. A víme, že byl poražen na katalánských polích někdy kolem roku 451 a umírá, tuším, že v roce 453.
3: Četl jsem, že ta jeho smrt byla záhadná, že si vzal germánskou princeznu a krátce poté byl nalezen mrtvý v loži.
2: Je to, co se píše.
3: On chtěl prý ovládnout celou Evropu.
2: Ano, taky se velmi často objevuje takzvaný hunský kaganát, nebo můžeme mluvit o hunské říši, Attilově říši, kterou, když se podíváte na internetu, na Wikipedii, tak opravdu zabírá obrovskou část nejenom té naší střední Evropy, karpatské kotliny, ale i velkou část té západní Evropy. Ta katalánská pole jsou de facto dneska na území Francie.
3: Hunové, to byly východní kmeny?
2: Směs různých kmenů, různých lidí, kteří se přidali k takovému proudu lidí, kteří přišli z východní Asie, kteří putovali po jihoruských stepích a vyvrátili východo Římské provincie, jako jsou Dácie, Trákie a vlastně postupně se dostali i do té Evropy střední a západní.
3: Co má Náklo společného s Huny a je tady opravdu pod těmi božími mukami nějaký hrob?
2: No, my si myslíme, že ta boží mucha jsou součástí označení obrovské mohyly, kterou díky geofyzikálnímu průzkumu a i leteckým snímkům můžeme v tomhle prostoru identifikovat. Tady máme obrovskou kontinuitu pohřbívání a některé hroby víme, že jsou tady i z mladších období protohistorických a víme, že jsou tady hroby germánské, keltské a některé jsou i z období stěhování národů.
3: To znamená, že ti Hunové tudy šli?
2: Je to pravděpodobné. My ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci máme takový přímý důkaz, řekli bychom, a to uměle deformovanou lidskou lebku, která byla objevena tady v Nákle a ta umělá deformace se obvykle právě s Huny spojuje.
3: Jak k ní docházelo?
2: Svazováním, obvazováním hlavy v dětském věku, tak, že se postupně prodlužovala horní část lebky do takového dlouhého profilu.
3: A komu ta lebka patřila? Byl to vojevůdce?
2: Určitě ne. Spíš to patřilo nějaké člence nebo členovi tehdejší elity, spíše ženě než muži, ale i muži měli občas takto deformované lebky. Tahle ta nákelská spíše je ženskou lebkou.
3: Ta Attilová princezna byla germánského původu, takže asi to není ona.
2: Asi to není ona.
3: I když on těch žen před tou poslední prý měl spoustu.
2: Nicméně Jindřich Vankl eviduje z tohoto místa germánský hrob, který dal dohromady skvády a tento hrob je skutečně výjimečný, protože obsahoval stříbrný náramek a zlatou sponu. A nejenom, že obsahoval tyto velmi honosné šperky, ale také lebka té pohřbené, byla to opět lebka ženy, tak má seříznutou tylní část. Jedná se o takzvanou trepanaci, jakýsi lékařský zákrok, který se tehdy občas prováděl, kdy chtěli uvolnit tlak a tak vytvořili otvor do toho lebečního prostoru. No a tato lebka je v současné době uložena v antropologickém muzeu Naturhistorische Muzea ve Vídni, kam byla v 80. letech po svém nálezu převezena.
3: V 80. letech 19. století.
2: Tady vidím mohylu. Jo, dívejte se, jak ta kukuřice jde nahoru a jak potom klesá. Jo? Takže ten mohylový násyp je tady jako zřejmý. Ta mohyla tady je částečně odbagrovaná, ale stojíme na mohyle. No.
3: Což ovšem není ten malý násyp pod těmi božími mukami.
2: Určitě ne, ten násyp bude spojen s výstavbou těch božích muk.
3: Od Nákla Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A za týden to bude právě kaplička Na nebevzetí Panny Marie na křižovatce u Domašova u Štemberka. Tak si nás za týden opět poslechněte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: na 12 zveme na zajímavá místa, třeba do odpadového areálu Rapotín, kde dneska mají den otevřených dveří. Až do 15 hodin se podíváte na třídění, kompostování biologicky rozložitelných odpadů anebo na svozovou techniku. Připraven je i program pro děti. Historická bitva se dneska koná v Grigově od 13 hodin. Ta bitva přenese návštěvníky do roku 1253 do období obléhání Olomouce vojsky uherského krále Béli IV. A Military Fest, to je akce, která se tradičně pořádá na fortu číslo 13 nad Novou ulicí v Olomouci. I letos jsme se tam zašli podívat. S mikrofonem je na místě reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Krásné dopoledne, tady už je spousta lidí, když jsem přijel já, už tu stála nějaká auta a to, jak ta současná, kterými lidé přijeli, tak tu stojí spousta historické techniky vojenské. My se zrovna díváme na nějaké tanky, obrněné transportéry, když se otočím, vidím polní děla, vidím také sešikovanou armádu, jak se k nám blíží, tak mi trochu se asi tady hodíme na stranu, aby se nám něco nestalo, protože už tu evidentně probíhá nějaký útok. Prošel jsem si ten areál, je tady spousta atrakcí pro děti, ku příkladu se mohou dostat do krále Václava IV., vyrobit si historickou minci, ulít si svíčku, jsou tu také různé expozice historické, které si mohou prohlédnout, můžete se také vyškrábat tady na ten pevnostní vál a podívat se, jak ta pevnostka vlastně vypadala z druhé strany, ale také si tam vyzkoušet střelbu z airsoftových zbraní. A to samozřejmě není všechno. Více nám prozradí pořadatel téhleté akce Ivo Juráš. Dobrý den.
3: Dobrý den. My bychom toto akci rádi navázali na předcházející ročníky tzv. Military Festů, které jsme pořádali v minulých letech. Letos jsme si pro vás připravili několik bojových ukázek. První ukázka je ukázka z první světové války ze celkem neznámé Solunské fronty a druhá ukázka je ze zimní, tzv. Zimní finské války. No, kromě toho všeho, samozřejmě tady hromada, jak říkal tady pan kolega, vojenské techniky, kterou můžete zhlédnout. A hlavně bych chtěl tady touto akci letos připomenout 160. výročí bitvy u Hradce Králové, kdy Olomouc v této bitvě sehrála významnou roli, protože celá severní rakouská armáda se nejprve soustředila tady v Olomouci, čítala tehdy asi 235 tisíc mužů a v Olomouci byl vybudován hlavní stán severní rakouské armády pod vedením polního zbrojmistra von Benedek.
2: Ono s prusko-rakouskými válkami souvisí vlastně i ten systém toho předsunutého opevnění Olomouce, do něhož spadá i tato pevnostka.
3: Ano, přesně tak. Právě tyto forty, které byly kolem Olomouce budovány v 50. a 60. letech 19. století, byly v době bitvy u Hradce Králové, dá se říct dnešní mluvou, hypermoderní vojenské stavby.
2: Ta zimní finská válka je také velice zajímavou etapou, která probíhala v době druhé světové války. Je to konflikt mezi Sovětským svazem a Finskem, kdy Sovětský svaz chtěl si vybudovat obranné linie a určité strategické body ve Finsku a oni mu tvrdili, že jsou suverénní zemí a že na to Sovětský svaz nemá právo. Ale co je podle mě na tom pozoruhodné, dřív než ten konflikt vypukl a dřív než ta sovětská armáda neprovedla tak zářný útok, tak zářné vítězství, jako si asi představovali mnozí, takže Finsko bylo oproti jiným na ten konflikt připraveno, že nepodcenilo to nebezpečí a s tím útokem počítalo.
3: Finsko bylo připraveno na tento útok, bylo samozřejmě velmi odhodláno se bránit a dokázalo se nějakou dobu bránit. Samozřejmě té obrovské sovětské přesile nakonec se podařilo tu finskou armádu zdolat, ale přece jenom Finové tehdy předvedli celému světu jako velké hrdinství.
2: Potom jsou ty finské dějiny v té válce takové mnohoznačné, různorodé, kdy jednou se přidali na stranu Německa, po druhé zase proti němu, ale to už si můžete přečíst v historické literatuře. Co uvidíme tady?
3: Tady právě uvidíme jednu z bitev finské války, kdy se finská obrana bude bránit útoku sovětských tanků a tento útok tedy zastaví.
2: My tu potkáme ale nejen vojáky. Já jsem se bavil třeba s hasiči z Hněvotína, rovnou mě pozvali na 19. prosince na rozsvěcení vánočního stromečku v Hněvotíně.
3: Ano, máme tady spřátelné hasiče z Hněvotína, kteří nám dělají vlastně ošetření v případě nějakého zahoření tady při těch ukázkách. No a kromě nich přijdou i hasiči z Červenky, kteří budou předvádět hasičský útok a budou to děti ve věku 3 až 6 let, takže na tento útok se velmi těším.
2: Ta armáda, která mě tady překvapila tím svým útokem, tak to byl kdo? Ti byli také v takových historických uniformách.
3: To byla císařská německá armáda, která právě tady se připravovala k útoku proti okopům ruské armády.
2: Je něco, na co jsem zapomněl v tom výčtu, nebo jsme řekli tak víceméně všechno?
3: Zapomněl jste jenom na to, že vás očekáváme všechny ve velkém počtu a těšíme se na vás a věříme tomu, že se vám naše ukázky budou líbit.
2: Olomoučané to mají velmi blízko, tahle ta pevnostka Fort číslo 13 se nad Čtvrtinová ulice nachází poblíž akvaparku, poblíž toho nákupního centra. Dokdy můžeme navštívit váš fort?
3: Dnes je fort otevřen do 16. hodiny, první ukázka probíhá ve 13.00, to bude ta Solunská fronta a v 15.00 probíhá druhá ukázka, to bude právě ta finská válka. Obecně náš objekt, nebo našem objektu je umístěno muzeum, které se zabývá právě historií olomoucké fortové a táborové pevnosti a to je otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin.
2: No a my jsme samozřejmě tady na strategickém místě poblíž polní kuchyně, kde můžete také ochutnat lecjakou polní stravu a nápoje. Z Fortu 13 u Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stvůr a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Domácnosti v regionu dostali na výměnu kotlů už 938 milionů korun. Hrad Bouzov dnes bude patřit postavám čertů a čarodějnic. Jeseník ožije duhovým během. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přeháňky, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Do konce letošního roku má ještě dalších 255 žadatelů dostat 34 milionů korun. Celková dotace tak bude 972 milionů, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Dotace na výměnu kotlů byly financovány převážně z evropských fondů prostřednictvím operační programu zaměřeného na životní prostředí. Setkání s postavami čertů, čarodějnic a strašidel čeká dnes návštěvníky hradu Bouzova na Olomoucku. Zájemci se taky budou moct zapojit do soutěží a prohlédnout si ohnivou show. Akce s názvem Pekelný hrad Bouzov začíná právě v těchto chvílích. Pokračuje organizátor Martin Mazur.
3: Máme pecku odvahy, na které bude 40 až 50 masek různých typů. Po dokončení stezky odvahy můžete se podívat na ohnivou show. Máme tam akci veselých čertíků, kteří budou modelovat balónky, budou s dětmi tancovat a dělat různé soutěže. Celý hrad Bouzov ovládne pekelná atmosféra, která je pro všechny rodiny s dětmi.
1: Smetanovy sady v Jeseníku hostí dnes duhový běh. Jeho cílem je připomenout téma náhradní rodinné péče. Součástí závodu jsou tři okruhy. Registrace závodníků začne ve 13 hodin, pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Okruh pro nejmenší povede v bezprostřední blízkosti letního divadla, krátkou a přehlednou trasu zvládnou i malé děti nebo rodiny z kočárky. Střední okruh pak měří přibližně 1 kilometr, je určen dětem, rodinám i všem, kteří si chtějí užít barevný běh bez honby za výkonem. Velký okruh nabídne téměř 4 kilometry, je pro ty, kteří si chtějí dát další běžeckou nebo pěší výzvu.
1: Burčák a víno moravských vinařů budou moc dnes ochutnat návštěvníci hradního parku ve Šternberku. Ve 13 hodin tam začnou tradiční slavnosti vína. V parku budou taky stánky se řemeslnými výrobky. Další podrobnosti na webu hradu. Sport. Čeští tenisté po prvním dni Davis Cupové kvalifikace hrají se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menšík v Praze prohrál s Tienem 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona 2x6-4. Po utkání byl Lehečka spokojený hlavně s tím, jak náročný zápas zvládl.
5: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
1: Program pokračuje ve 14 hodin 4 hrou, po které přijdou na řadu zbývající 2 singlové zápasy.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno, přechodně oblačno s teplotami 20 až 24 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 16 fouká mírný jihovýchodní, postupně jihozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: 2 osobní auta se nabourala v Libině na Šumpersku. Příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 19. září, poledne, 4,5 minuty po 12. A je tak akorát čas připomenout, že rádi zahrajeme na přání všem, kdo třeba něco slaví narozením kolem toho 19. a třeba na oslavy právě dnes, na sobotu, popoledně, odpoledne, ke slavnostnímu řízečku, jinému obídku. No a samozřejmě také rádi zahrajeme, popřejeme Zituškám, kdyby už na ně nedošlo, hned ta první melodie, ta bude vyloženě, no takový trhák hudební i filmový v Olomouckém kraji na 200 nositele jména Zita, no a pak tady máme třeba Jánuše, Sebaldy nebo Konštantýny. Alinku 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Trák a dokonce i hmyz a brouk a teď už se asi vrhneme zase trošku někam jinam do zvířecího světa. Už to je taková tradice, že čas od času se ozve třeba prostějovský pan posluchač Jarda a do té zvířecí říše nás tak či onak vezme. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím veškeré přátelé z Českého rozhlasu Olomouc, veškeré posluchače a dnes bych si dovolil poděkovat veterinární ošetřovně na Palacké ulici v Prostějově, kde nám včera doslova zachránili našeho psa před odchodem na Duhový most. Takže strašně moc děkuju. To teď mám pomalu slzy v očích, ale zaplať pánbu, naše princezna žije. Takže ještě jednou moc děkuju a přeju všem, kdo má rád zvířata, i ty, kterým dokážou pomoci, hodně, hodně štěstí. A ještě jednou poděkování. Děkuji moc.
1: Pozdravujeme princeznu, pozdravujeme pejsky, pozdravujeme pana Jardu a obětavé veterinární pracovníky, doktory, doktorky, sestřičky. No a myslím, že jedna interpretka to řekne za všechny, navíc taky jednou znělkou, nikoli filmovou, televizní tentokrát vlastně, tak si dáme celou, ona má pořádně krásných skoro 5 minut, tak rádi zahrajeme písničku taky vám na lince 221 555 444 a také z čísla 723 70 33 51 čerpáme a recitujeme, reprodukujeme, čteme, že máme moc pozdravit oslavenkyni Jarunku, kterou zdraví všechna děvčata z Babince a těší se na podvečerní návštěvu na skok. Přineseme spoustu pohoštění, už to máme a my to rádi vyřizujeme, děvčata z Babince a oslavenkyni. Pěkně zdravíme, kamarádku. Dále ještě rádi pošleme písničku pro radost taky všem, kteří mě včera hráli k narozeninám. Komu? Děkuje Liduška Kubíková, paní Ludmile Kubíkové, ještě jednou všechno nej. A jejím gratulantům samozřejmě velké poděkování za přání všem k narozeninám. No a dneska je v kalendáři ta zítra. Oleg a potom Matouš, Darina a tak dále.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Go Dinga. Boban Bohuslav Ondráček, chytlavé melodie v 60. letech a někdy pan Schneider a tento případ je Zdeňka Rytíře, ty ouška chlapečku, nejroztomilejší text a nejenom pro milovníky pejsku a záchranných pořadů, vzpomínka na Ringo Ding a teď oprášení a velké vzpomínání a doufám, že potěšení nejenom pro paní Milenu, pana Dudáčka, zahrajeme vám a komu dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny moc zdravím a posílám tuhle tu písničku hlavně všem posluchačům rádia, teda Českého rozhlasu Olomouc, ale hlavně panu Laďovi Dotovačova, kterému děkuji, že mě vždycky si na mě vzpomene a za jeho pěkný slova, za který mu moc děkuji a ať se má dobře. A ať mu všechno vychází tak, jak on chce. A hlavně zdravím jeho i z jeho Kanárky, ať mu za to krásně zpívají. A jinak jako ještě bych chtěla poděkovat za písničku panu Františkovi do Javorníku. Pane Františku, přeji vám taky hodně zdravíčka, ať vám nožičky sloužej. A ještě bych chtěla pozdravit paní Haničku do Moravského Berouna a přeju jí taky hodně zdraví a ať se jí pořád líbí Ivan Mládek, mně se také líbí. Jinak vám děkuju, pane redaktore, za to, že jste mě tu písničku vybral. Vám přeju to tež, co těm předchozím a těším se zase, že si budeme moc zavolat. Zatím vás zdravím a nashledanou.
0: Těšíme se taky, moc hodná paní Milena. To byla Milena Zbroumová a dál třeba vy a třeba i po SMS čísle kontaktu a zprávách mířících do naší schránky 723 70 33 51. Tady se dozvídáme a rádi vysíláme a vyhlašujeme, že deslaví báječné narozeninky naše teta Majka Strouhalová. Všechno nejlepší, pohodu, zdravíčko, úsměv na tváři, lásku všech, co tě máme moc rádi. Marci a spol zdraví tetičku Majku Strouhalovou. Pošleme rádi písničku taky k dobré odpolední kávičce, rodině Gotwaldových i Lidušce Síglové, do Doubravice, rodině Pytličkových, Navrátilových, Šlehofrových, Roštových, Henrice, Alence do Jeřmaně, Alence Karlovi do Turecka, od Joži a Fany. No a ještě rádi pošleme také další narozeninové přáníčko a ještě taky přáníčko k svátku k sousedům Zitušce. Takže nejdřív k narozeninám a ať se dělí pěkně o pěknou písničku, jednak naše Fka, kterou máme moc rádi, milá dcerunko, maminko, nastávající babičko, užij si krásné narozeniny, ať nám dneska vyjde taky odpolední garden party u nás na zahrádce. Zituško, jste zváni a moc zdravíme taky naše skvělé sousedy a sousedku, co má právě dneska svátek. Takhle skoro znělo Ringo Ding na začátku, ale tohle jsou prosím Černé oči.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bychom to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: 12.22, 19. září, Kratince, popolední, linka 221, 555, 44. Byla dneska propojena, prosím, postupně s Prostějovem, Broumovem. A teď se hlásí Krnov. Dobrý den, paní Evě.
6: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc, pane Bosku, a i vás ještě jednou zdravím a přeji vám pěknou službu a zbytek víkendu. Tuto písničku chci nechat zahrát paní Bohušce, paní Květušce z Bohutína, paní Marušce, Milušce a paní Tihlaříkové a Tihelkové. Vám, pane Bosku, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám pěkný den. Těším se na další volání. Děkuji vám a nashledanou.
5: Nostalgické tango, jestli jsme to dobře pospojovali a prohledali, protože ono totiž Bílých šátků je několik, asi tři různé písničky a dokonce jednu starší tady máme od mladinké Ljuby Hermanové a tutéž potom zase od mladinké Anety Lankerové. Představte si, tak pro příště třeba někdy, ale tohle bude to tango, třeba s Ivanem Trnkou a pak taky ještě dalšími jinými variantami. No a možná, že se bude hodit i s přáním dědečkovi Jindřichu Zahradníkovi z Březné. Písnička je totiž k dnešní oslavě narozenin, ať si to dnes všichni užijeme a pořádně oslavíme, protože tady někdo garantuje, bude to jízda, protančíme střevíce, třeba i při následujícím 3-minutovém tangu. Takže přáníčko dědečkovi Jindřichovi od jeho kluku Oskara Olivera, taky Sabinky s Ondrou a všech Brňáků. Tak jsme to ještě navíc propojili, dva regiony i do Brna zdravím, a hlavně oslavence dědečka Jindřicha Zahradníka. Dál zdravíme všechny do Březinky a přejeme moc krásnou sobotu, no jako malovanou. Moc děkuje Adámek a my taky za krásné přání. Ta můžete směřovat sem.
4: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: nostalgie a možná i tancováníčko, tango, to byl krásný bílý šátek i vzpomínkový. Teď zase jeden song, prosím, šuplíkové, zcela aktuální, jestli pak už jsme okusili letošní bublající mladé divoké víno. 12.28 bude Burčák a k tomu ještě taky poslání od Roberta z Olomouce. Dobrý, krásný den.
1: Vybral jsem takovou hezkou šuplíkovku, jmenuje se to Vánek z Moni Burčáku. Bylo by to pro Vlastičku do Krnova, ta na ní nikdy nezapomene, pak pro Marušku, pro paní Ludmilu z Brna, pro Ordu z Báze, pro Včelaře. A pak by to bylo ještě pro pana Jirku, pro pana Kováře, na bazén do Mohelnice, no a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A pro mou nejlepší kamarádku Mirečku, mám ji strašně rád, je to moc prima holka. Moc vám děkuju za písničku.
0: Děkujeme pěkně a ochutnávka Burčáku teď i v písni. Michal Tučný a nebude stručný, bude na 3,5-4 minutky pěkně, tak si užijte Burčák, aspoň tady písničkově a pošleme rádi písničku taky možná k oslavě, možná s vínečkem, možná jen tak na kafičko pro Maroša, kterého moc zdraví, jeho 4 děvčata silně a srdečně zdraví. Písnička míří také od Dášky Zdence Pavelčíkové, aby věděla, že na ní myslím, dlouho se neozvala, ať to napraví, jestli nás slyší, halo, halo, paní Zdenčka Pavelčíková nechce ozvené, jenom Dášce. A dáme vědět také o Miloškovi, který bude oslavovat, takže mu po delší době všechno dobré, přes rádíko taky přeji Jarek, Miška, celá rodinka a také veškeré hodné sousedstvo.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: pozvání na burčáček, prosím, vánek z vůní burčáku. Tak jedna oprašovací, nejenom pro Roberta. No a teď pěkně zahrajeme a pěkně pozdravíme taky Vlastinu z Krnova. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hořešku, děkuji vám za vybrání písničky, jsem moc hodný chlapec a přála bych. Pondělí má naše hodná Lidušská z Jeseníku narozeniny. Na svátek jsem se nedovolala, proto jí posílám písničku ještě dodatečně k svátku a k narozeninám. Lidusko, a jste ještě moc dlouho. Ještě tak strašně hodná babinka. Máme vás všichni moc rádi. A teď bych chtěla poděkovat sanitákům, protože včera měli se mnou trpělivost. A hasičům krnovským děkuji za to, že mě pomohli, že jsem spadla doma. Tady moc děkuji. A to bych chtěla ty Luce Uchyťové a Ani Čerová Peme, Jitě Stěřožulové, ne, Ježmada, Šulákovým, Jarmilce, do Velké Kraše a Málce. Pusinku posílám. No a to bude asi a Robertovi, jo, a Janice a Jiřímu Beroština.
0: Děkujeme moc. A už jsme taky u dalších z vás a třeba ti úplně nový, netradiční, prvně volající. Zkuste třeba, když dohovoří předchozí posluchač, když začíná hrát písnička, no, potom vám to vyzvání, ale už máme většinou někoho na lince, úplně nová čísla, třeba prvně poslouchající a třeba jenom jedno za čas volající. Zkuste třeba právě teď 221-555-444 a my ještě popřejeme určitě krásné narozeninky paní Jaroslavě Andrlíkové z Břidličné. Hodně zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, radosti do dalších let přeje Eva s rodinou oslavenkyni paní Jarušce do Břidličné, taky od nás všechno nej. A rozdělíme to, protože zítra prý slaví 61. narozeniny paní Radka Tejkalová Olomouc, rodačka z Podolí. U Bůzova všechno krásné, do dalších let přeji švagrové s rodinami a bábě Růženka Tejkalová z Bouzova a taky Bořek a kolektiv Českého rozhlasu Olomouc. Ještě pozdravíme a poprosíme zahrát krásně, jak to umí všichni posluchači a Český rozhlas Olomouc pro dědu a babi, na které se moc těšíme dneska odpoledne, protože den je krásný, tak si ho společně užijeme a vyrazíme třeba i na výlet. Zdraví Vojtík, Lucka a taky celá rodinka. A ještě jedno vzpomínání muzikálové Kozderkovské.
2: Přišlo

0: Opomenutá, občas ale připomenutá i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, ale teď bude krásné vzpomínání. Paní Lukášová Elena, ta měla nostalgické převzaté světové písničky, veselé, nostalgické. A tak bychom mohli jedno z nich zahrát, takové Blue Bayou, jako Život je víc. Elenu Lukášovou máme pro paní Emu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát paní Elenu Lukášovou Rozdej vůni snům, tak jenom pro mě, pro radost. A ta písnička by patřila také Rostovi a Marušce Mazáčovým. Děkuji vám na shledanou.
0: Děkujeme moc. Písničkou, tady nebude toto Blue Bayou, protože před chvílinkou konkrétní titul nezazněl. Teď ano, to je změna, ale rádi pošleme taky písničku taky všem pracantům do služby, ať už nastupují, těší se do práce jako Irča, a nebo jako paní prodavačka Ilča opět od rána až do 9 v nákupním centru. Pozdravení od rodinky a kamarádky. Posíláme rádi písničku. Dnes slaví krásné životní jubileum 90 let. Milá Zdeňka Burešová z Bernartic. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, rodinné pohody. A do stovky není daleko, ještě 10 let. A je to ze srdce zdraví seniory z Bernartic. Oslavenkyni paní Zdeničku Burešovou. Pozdravení ještě pošleme rádi taky pro maminku k dnešním narozeninám. Moc zdraví, všechno nejnej přeje za rodinku dcera Alička, komu? Mamince k narozeninkám. A ještě prosíme zahrát písničku taky pro všechny, kdo si moc krásně hrají, s velkým poděkováním. Dneska se nám daří, krásně vzpomínáme, moc zdraví Jarek, Mirka s celou rodinkou, také po obědě na kafičku a na zahrádce, i když ve svetýrku trošku pofukuje a může být chladněji ve stínu. Tak všechny pozdravte, ať si užijí krásný víkend jako malovaný. A teď ještě ta vůně s Elenou Lukášovou.

0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Přímo z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ty nostalgické melodie z doby Československa, abychom si mohli ještě dál připomenout, tak jsme měli třeba paní Kozderkovou, teď původem Jihočešku, paní Elenu Lukášovou. V týdnu tady byla dokonce jedna paní doktorka neuroložka Elena, původem, myslím, že z Oravy a teď z Přerova. No a teď ještě třeba Liptov, okolí Liptovského Mikuláše, tam prý byla radačkou Zorka Kolínská a tu vybírá s nezabudnutelným songom Zabudaj, zabudaj. Paní Zdenička, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro pěkný víkend posílám Lidušce Siglové do Doubravice, sestřenicím Dáši Penclové a jejímu manželovi budou vědět. A druhé sestřenici Zdeně Švédové do Dolních Životic a jejímu manželovi. A písnička je pro Haničku Kalábovou do Předmostí a pro všechny přátelé a známé. A mějte se všichni hezky, hlavně buďte zdraví. Zdraví vás všechny zde nás Uničova. Děkuji.
2: Díky od nás a od všech posluchačů a pozdravení. Ještě máme vyřídit určitě také k nám do baráčku, kde jsme pracovali celé dopoledne, takže poděkování našim chlapům, silákům Jarkovi, Mirovi, Pepovi. Písnička míří i od Marušky Skroměříže, to pro potěšení, pro dobrou náladičku a přání taky stálého zdravíčka Milatce do Přáslavic, Zdeničce do Prostěhova, Laďovi do Tavačova i Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle, také Františkovi od Brna. Skroměříže zdraví Maruška. Pozdravení je tu pro největší lásku na světě, tedy co se týká Ivušky, protože ta zdraví svého Zdenečka ze Šumperka, kterého má moc ráda a je ráda, že ho má Iva Velké Losiny. A pro potěšení míříme ještě na krásný Ješov, pěkně možná na kopeček, tam je taky nádherně malébně za tohoto počasí zvlášť. Do Ješova zdravíme Pepu Šmoldase a Chytilovi, Alenku Šmoldasovou do Kovářova a Milenu Šmoldasovou do Litovle od Alenky ze Zulové. Milé kamarádce Zdeničce Burešové pošleme písničku do Bernardic ke krásným narozeninám. Hodně zdraví, hodně lásky, radost, pohodu přeje Marka, Věrka, Jana, Anička, Jarka, Erika, Vinca, Libuška a moc zdraví, moc děkuji do Bernardic ke krásným narozeninám. Hodně zdravíčka Zdeničce Burešové. A nezabudaj, písnička Zabudaj, zabudaj z Liptova, spíše Oravy, od Zorky Kolínské.
4: Možno, že ti

0: nostalgická. To byly prosím dámy, pěvkyně, zpěvačky, interpretky a teď ještě třeba něco pro Jindru a všechny ve spolek. Zahrajeme třeba nějakou pěknou medovou, sametovou, takový hlas měl Karel Černoch, tak děkujeme i za vzpomínku na něj. A Jindřku, zdravíme, komu zahrajeme, dobrý den.
1: Dobrý den, pane moderátore, tato písnička bude pro vás a pro ty lidi, co připravujou hezkou soutěž ze bíky a přeji vám hezký zbytek dne, nashledanou.
0: Tak moc děkujeme, pěkně zdravíme a i v sobotu po 14. se těšíme, otázky jsou připravené, propečené, pěkně možná i vypečené. Tak se těšíme po 14. hodině. Jinak ještě třeba někdy během víkendu, pokud to mají třeba někteří posluchači, jsou takový s přesahem a přesahy hodně daleko, vždycky na Olomoucku, Šumpersko, Prostějovsko. Tentokrát do Litomyšle nabídneme vstupenky do Smetanova domu na koncert Sidy Tobias Šansonek, taky pěkná nostalgie. Sidy Tobias možná zaspívá i na hotelu v Olomouci, tentokrát v Litomyšli, kdo by to měl blízko, poslouchejte nejen proto další víkendové vysílání. Teď ještě vyřídíme rádi na oplátku pozdravení Ivance z Velkých Losin. Díky za přání, které mi poslala. Pěkně zdravíme. Písnička ještě určitě potěší také Miloše, který musí pracovat taky až do večera. A zdravíme taky všechny ostatní, podobně stižené a postižené. No a myslím, že bychom mohli krásně zaspomínat chytlavě i s Helenkou, i Karlem Černochem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí skončilo přebytkem. Zastupitelé Lipníku nad Bečvou schválili milionovou dotaci na opravu kostela svatého Jakuba Většího v rekreačním areálu Laguna v Přerově. Je dnes sportovní odpoledne pro rodiny. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Celkové příjmy kraje letos do června byly 16 miliard 25 milionů korun, zatímco výdaje 14 miliard a 32 miliony. Píše se ve zprávě o hospodaření Olomouckého kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. Děti mateřských a základních škol od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga.
3: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
2: Samospráva Lipníku nad Bečvou podpoří milionem korun opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího, schválili to zastupitelé. Rekonstrukce památky je rozdělena do několika etap. V příštích letech přijde na řadu oprava věže, ochozů a portálů. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Eduard Rýček.
4: Tak je to na těch starších památkách téměř všude, který ještě neprošli těma opravama, tak ten zub času se tam projevuje. A je to dlouhodobější záležitost, čili není to nic, že by se teď něco stalo, ale připravuje se to už dlouho a ten kostel určitě si tady tuto opravu už zaslouží.
2: Rekreační areál Laguna v Přerově hostí dnes od 15 hodin sportovní odpoledne pro rodiny. Pro návštěvníky jsou připravené soutěže, tvůrčí dílny a představení pořadatelů volnočasových kroužků. Pokračuje ředitelka Duha klubu Rodinka Ivana Čagánková.
5: Máme tam tradiční i netradiční sportovní disciplíny, kde se zapojí celá rodina. K tomu máme doplněn ještě takový kreativní kroužek a taky Montessori dílničku. Pak prezentujeme taky naše výrobky z chráněné dílny, když jeme hračky, pomůžeme do našich skupinek.
0: Sport.
2: Korejští tenisté poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu. V kvalifikaci v Soulu porazili Indii 3-1 a zahrají si na listopadovém finálovém turnaji 8 týmů v Boloni. O postup tam usilují také čeští tenisté. Hrají s Američany zatím nerozhodně 1-1. Dnešní program začne ve 14 hodin 4 hrou.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě, zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor, ovce jedou po vozovce. Silnice první třídy číslo 35 mezi Olomoucí a Křelovem Bruchotínem. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak a jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo cendátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnětého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupila jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A50, za B60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je tu právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslné části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. Potom máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. A ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď, pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to stělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

Je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obyvatel Olomouckého kraje ubylo. V zámeckém areálu v Čechách pod Kosířemi jsou o víkendu oslavy Dnů evropského dědictví. V Jeseníku začíná mezinárodní hudební festival Karla Dittrse z Dittersdorfu. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Počet obyvatel Olomouckého kraje v prvním pololetí klesl o 967 na 630 513. Zemřelo víc lidí, než se narodilo. Stěhování přirozený úbytek počtu obyvatel nenahradilo, informoval Český statistický úřad. V kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se o víkendu konají komentované prohlídky. Organizátoři je připravili v rámci Dnů evropského dědictví. Výklad vede mimo jiné správce poutního místa Aleš Tománek.
2: Každou celou hodinu budou specializované komentované prohlídky nejen o dějinách toho poutního místa a kostela ve Staré Vodě, ale také v kontextu vlastně s dílem Giovanni Pietro Tencali, tedy famozního architekta rané barokní Moravy, který vyprojektoval nejenom Starou Vodu, ale také další stavby na celé vlastně Moravě.
0: Dnes se prohlídky konají do 18 hodin, v neděli od 10 do 18. Vstupné je dobrovolné. Na oslavy Dnů evropského dědictví můžou o víkendu vyrazit zájemci do zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Na návštěvníky budou čekat mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor, cesta po stopách malíře Josefa Mánesa nebo speciální program pro rodiny s dětmi. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
3: V sobotu bych vypíchnul prohlídku revitalizovaných rybníků s autorkou projektu a z nedělního programu bych vyzdvihnul prohlídku zámku po stopách Josefa Mánesa, kde je to jedna z posledních možností spatřit na našem zámku unikátní Josefínu od Josefa Mánesa, již následující týden poputuje do expozice Národní galerie do Prahy.
0: Kostel na Nebevzetí Panny Marie v Jeseníku bude dnes od 19 hodin hostit zahajovací koncert mezinárodního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Celkem přehlídka nabídne do 4. října 8 koncertů v Jeseníku a okolí. Dnešní program představuje ředitelka festivalu Hana Polášková.
4: Tradičně tam musí zaznít a také zazní dílo Karla Dittrse z Dittersdorfu, našeho patrona, a bude to koncert D-dur pro dvoje housle a orchestr, kde solo na housle zahrají solisté Mužík a Antonín Hradil, a dále tam zazní dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta a bude to malá noční hudba.
0: Sport. V osmém kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Olomouc B porazila Zlín B 3-1. Tabulku vede Artis Brno B před Bčkem Brněnské zbrojovky a třetím Frýdkem Místkem. Bčko Sigmy Olomouc 4., Uničov 7., Hranice aktuálně 9.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci uklízejí na dálnici D35 na exitu Holice. Na 275. kilometru potkáte servisní vůz, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Láska ztracená z 80. let, Bacily, anebo taky jedna víkendová příjemná hladivá od Pavla Bobka. Já ti zpívám. Tak vám taky zahrajeme, ale potom už prosím něco za něco, budeme chtít vaši účast, ideálně i aktivní, ale samozřejmě pasivní není vyloučena, když budete poslouchat a s rodinkou zápolit v hřebících, ale nějaký ten suvenýr a za pěkné vypečené otázky aktivně ve vysílání by to určitě taky stálo. Zvažte to. Chvíli po 14. také v sobotu 19. 19.9. odpoledne Hřebíky. Za chvíli s vámi na lince 221 555 444.

0: bylo ono víkendové sobotní odpolední pohlazení po 14. hodině a také dneska také možnost trochy zápolení a osvěžení některých znalostí ze základní, ze střední školy, z povšechného povědomí. U nás na lince 221555444 v aktivní účasti v 19. zářijových hřebicích.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Celkem tu máme paletu 10 otázek. Jednu lepší, vypečenější než druhou. Ve 14 hodin 12 minut spojení k nám ještě připomeneme. Průběžně ladí, zapínají, poslouchají, anebo zeslabují vedle televizi, či maminku, babičku. Další posluchači 221 555 444 a pak už jste na pár vteřin propojení do sluchátka, tak to je ideální čas taky stlumit ten rozhlasový přijímač, maminku, strejdu a tak dále. A naslouchat právě po telefonních linkách nějaké otázce, nějaké trojici otázek a pak si vybrat cenu. Postupně ovšem, kdo pak? Dobrý den.
4: Dobrý den, Luboš Zábřeh.
0: Moc vás zdravíme, pěkně vítáme, užíváte malebného, krásného, vydařeného zářivého odpoledne.
4: Ano, ano, je pěkně dneska.
0: Nechť nám to vydrží a taky hodně úspěchu přejeme, ať vám vyjdou hlavně ty otázky od jedničky po desítku.
4: Zkusím dvojku.
0: Jak se říká všeobecně rozvoji, rozkvětu až rozpuku české kultury v 19. století u nás? Za A rekatolizace, za B národní obrození, anebo za C jaro národů?
4: Netuším, dám Bčko.
0: To teda by neměli úplně radost na té střední škole, ale národní obrození to je to 19. století. Bylo to kulturní a jazykové hnutí, které oživilo český jazyk a literaturu především, položilo základy moderní české kultuře a národnímu sebeuvědomění. To byla dvojka, vyšla skvěle.

0: vysílání, to znamená, že když nám zavoláte 221 555 444 a nevzdávejte to, pokud jste se třeba ještě nikdy nedovolali, my vás víme, že třeba nově voláte a ta šance tady je, když to zkusíte třeba právě teď. Dvoječka, troječka se střídavými úspěchy proběhly a dál už je to třeba na vás, tak toho využijte, že tady míváme třeba průběžně tak jako probliknuvší nováčky a nové adepty, kandidáty, rádi je pochopitelně přivítáme to taky, aby si třeba ostatní nestěžovali, že třeba se nešlo dovolat, anebo třeba, že jsou tam pořád opakovaně stejní a titíž, tak zkuste, šance tady je. Tak budeme se těšit na každého z vás aktivních účastníků, nominantů a kvalifikantů. Pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, Vlastimil, Opavsko.
0: I na Opavsku je, doufám, vydařený krásný sobotní den.
1: Ano.
0: Paráda, to je první bod, to jsme splnili, fajkujeme si, všude je pěkně. No a teď tady ještě další body, prosím, programu a hlavně otázka 1, potom 4 až 10, kterou berete.
1: Dám si 4.
0: Kterým jazykem se běžně domluvíme v Mozambiku? V Mozambiku za A běžně anglicky, nebo za B spíš portugalsky, a nebo za C francouzsky?
1: To je otázka.
0: To je. To máte pravdu.
1: Nevím, dám Bčko.
0: To jste zase skvěle, krásně se nechal jakkoliv zavdadit a vybrat to Bčko, krásně vyšlo. Portugalština je úředním jazykem Mozambiku od vyhlášení nezávislosti v roce 1975 a používají co by první nebo druhý jazyk téměř polovina Mozambičanů. To byla 4 a skvěle vyšla. Snad nám to bude vycházet i dál tentokrát.
1: Dám si 6.
0: Ta se táže, kterou barvu nenalezneme na státní vlajce Itálie. Není tam za A modrá, nebo za B zelená, anebo za C bílá?
1: Za A zelená.
0: Modrá, zelená, bílá. Ačko modrá.
1: Modrá
0: to není a to je tedy správně. Abychom se nestratili ani v možnostech, ani v záporech češtiny. Je to tak, modrou tam nenalezneme, bylo to Ačko.
1: A sedmičku.
0: Jak se jmenovala televizní seznamka, seznamovací pořad z roku 1969? V této seznamce si muž nebo žena vybírali z trojice nápadníků nebo nápadnice. Mohlo se to jmenovat za A štěstí pro dva, nebo za B šance pro dva, a nebo za C naděje pro dva.
1: Dám si za sebečko.
0: Za sebečko vám skvěle vyšlo. Byla to velká šance pro jednoho, pokud se nemýlím, a vzpomínám pana Vlastíka. Takže toho už můžeme pěkně přepojit na vedlejší spojení, a to k výběru pěkné upomínky za dnešní hřebíky s datem 19.9. A další uchazeči, dominanti a kvalifikanti vítáni na lince 221 555 444. Těšíme se třeba i na ty, kdo zapnuli teď ve 14:18 19. zářijového odpoledne. Tak pojďte k nám, otázku dám a ještě mám 8, 9, 10, ale pak ještě taky jedničku a pak ještě taky pětku. Tak jedničku nebo pětku budeme rozdělovat, co se týká těch známek, ale určitě nějaký pěkný bonus potom za to odpovídání. Těšíme se a vítáme vás a pěkně zdravíme a dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr.
0: Dobrý den, máme tedy pro vás ještě jedničku a pak pětečku a pak prosím 8, 9, 10.
2: Takže osmičku zkusíme.
0: Tipneme si přibližný počet obyvatel Polska. Za A 38 milionů sousedů, nebo za B 52 milionů sousedů, a nebo za C 67 milionů Poláků.
2: Tak já si myslím, to Ačko bylo 40.
0: Bylo 38, pak 52, pak 67.
2: Tak Ačko zkusíme.
0: No, to z dlouhého přemítání.
2: Zkusíme devítku.
0: Jakým kterým termínem označujeme takzvaný zimní spánek, který živočichům pomáhá přežít období mrazu? Za A deratizace, za B fluktuace, za C hibernace.
2: Za C.
0: Zadarmo za C, ano, devítka, skvěle. A teď už...

0: máme pětku.
1: Jednička, pětka. Pětka je prosím z rozhlasového vysílání a konkrétně třeba z pořadu, který tu běžel na všech regionálních stanicích do 14. hodiny také dnes. To byly výlety a dnes dokonce s příspěvkem z Olomouckého regionu. Odkud pak se, pozor, přihlásil ten příspěvek a kolega Aleš Spurný ve výletech teď před 14. hodinou v našem vysílání. Mohlo to být za A, odkud si z Prostějova, nebo za B z Přerovského výstaviště, a nebo za C z Přerovského parku Michalov?
0: No, to jsem neposlouchal, takže bych si typl to Bčko.
1: To Bčko, to se prosím dneska ještě přihodí a uskuteční z toho výstaviště a z králičí výstavy, z výstavy mladých králíků, tady bude po 15. v budoucnu a teď v nedávné minulosti tam byl prosím příspěvek a pozvánka naopak do Přerovského parku Michalov. No necelý kilometr, nějakých 700-800 metrů, dívám se tady na plánovač tras, takže bylo to prosím tentokrát z toho Michalova a to jsme měli možnost C. No a my tady máme tu jedničku, ale pak už jedno otázku číslo 10. A to si tedy s dovolením necháme zase na příště. Dvojice nerozdáváme, trojice zadáváme. A nejblíže tedy zítra po 14. hodině. Zase po třech otázkách po 14. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ano, to byla ona, písnička Nepopsaná, Anna Julie Slováčková v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Anička Slováčková, 14.29, vzpomínání, ale také pozvánka do blízké budoucnosti na zítřejší 9. dopolední v Českém rozhlase Olomouc. Matouš Jirák, Jindřich Halaváč jsou badateli, kteří hledají, mapují a částečně zachraňují hraniční kameny, zejména ty, které ohraničovaly panství rodu knížat z Lichtenštejna. My se s nimi vypravíme v malé ochutnávce na cestu do Arberta v Bílé Lhotě, kde se nacházejí kameny sezbírané v okolí. Povídat si budeme nejen o vytyčování hranic kdysi dávno, také třeba o tom, jak se zaučovali mladí strážcové hranic.
1: V roku 1757, dne 19. září, se sešly všechny zúčastněné strany k obnově hranice na jižní straně Řimického katastru, a to vlastně od hranic s Palonínem, který patřil k Dobravickému panství, až po hranice s Bílou Lhotou. A z této doby se dochoval dokonce i zápis nebo popis o obnově hranic a z toho mohu citovat. Roku 1757. dne 19. září byla po předchozí přátelské sousedské dohodě provedena prohlídka hranic, jejich oprava a osazení kameny ze strany panství Bouzov řádu německých rytířů a na druhé straně panství Úsov knížecí lichtenštejnské vrchnosti. Hranice začíná pod Červenou Lhotou a Řimicemi, kde končí hranice Palonína a kde ji odděluje vedle tekoucí Strouha. Zde byl vsazen kámen, který napravo odděluje pole Jana Macha z Červené Lhoty a nalevo obecní pole Řimické. Na kameni jsou vytesána znamení. Napravo, to jest na straně Červené Lhoty, pouze kříž velmistra řádu německých rytířů a nalevo k řimickým polím lichtenštejnský znak spolu se znamením řádu německých rytířů a také letopočtem 1757.
2: Já mám takový krásný příběh, já jsem vždycky sledoval hranice hlavně v horách. Dodnes jsou krásné hraniční kameny třeba na Pradědu nebo kousek od vrcholu Pradědu, najdeme je na Vysoké Holi, najdeme je i na jiných místech a vždycky si vzpomínám, že jsem narazil někde v literatuře na příběh, kdy chodili vlastně ty rozhraničovací komise, což byli zástupci vrchnosti obou panství, byli to rychtáři z nejbližších obcí, případně jejich potomci, kteří chodili po té hranici a na těch významnějších kamenech byli právě ti mladí rychtáři přehnuti přes ten kámen a bylo jim plácnuto přes zadek, za což ale dostali nějaký obulus a bylo to takzvaně na pamětnou, aby si pamatovali, kde ten kámen je. Skutečně takto probíhaly ty hraniční pochůzky?
1: Ano, toto se skutečně zakládá na pravdě a v historických pramenech popisech hranic, respektive hraničních instrumentech, ve kterých je popsáno, jak ta komise procházela kolem té hranice a jsou tam popsané ty jednotlivé hraniční body, které byly obnovovány, tak je dost často zmíněno, že mladíci z těch sousedících obcí při té hranici dostali na pamětnou tedy výprask na tom místě, aby si potom po celý život pamatovali, kde to místo bylo a skutečně potom dostali pamětní peníz na, jako odškodnění za to vzniklé utrpení.
2: Kromě toho se taky říká, že pod těmi významnými hraničními kameny, že bývala hromádka popela. Bylo to z toho důvodu, že když třeba strom padající vyvrátil ten kámen, tak aby se dal dát na to původní místo, tak se vlastně zahráblo, kde se objevil popel, tam velmi pravděpodobně ten kámen byl. Je to tak?
1: Já jsem se v pramenech setkal s uvedením podzemní stabilizace ve formě materiálu, které v přírodě tehdy nebyly běžné. A byly to například kousky skla nebo kovářská struska. Používaly se také úlomky cihel a další materiál, který prostě tehdy nebyl v přírodě běžný.
2: Z Arboreta Bílá Lhota, Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: A jeho průvodci stopaři. No, na regionální stopaři ještě dojde v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale na hraniční kameny a hraničáře. Zítra po 9. v pořadu přímo z místa.

0: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
1: Já si přádem na bezpěla, pořád stejná přísaha.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10:00 v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to byla hymna nejen pro trampy, a nejenom třeba k ohýnku, i na nějakou soukromou rodinnou garden party ve 14.44, a to už je akorát tak čas probrat dneska třeba před 15. v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc třeba hanácká tradiční řemesla. Ta představují propojení lidské dovednosti, zkušenosti, vztahu k materiálu či materiálům, se kterými řemeslníci, řemeslnice pracují. A jednomu takovému řemeslu se v následujících několika minutách budeme věnovat v následujících minutách v našem národopisném seriálu.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se zaměříme na jedno prastaré řemeslo, které je stále potřebné a přetrvává dodnes. Jak se vyvíjelo tesařství a jaké nástroje tesař v minulosti využíval, to nám přiblíží Ladislav Kubias, člen Českého cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.
4: Je to voňavé řemeslo, je to práce se dřevem a je to řemeslo, které je velmi trvanlivý a je to jedno z nejstarších řemesel vůbec na světě.
5: Víme, kde jsou jeho počátky?
4: No tak nejslavnější cesař byl svatý Josef, ne? To víme. A samozřejmě už v době kamenný, když si lidi stavili nějaký chýše a chateče, nějaký tesařský tam musel být. Potom, když už z těch jeskyní vystoupili a začali migrovat, už si nějaký ty přístřižky museli stavit. Nebyla specializace, jako bych řekl, tesař, ale už to museli být lidi, kteří s tím dřevem prostě museli umět. Takže to dříví toho tesaře nebo ty lidi provází od nepaměti.
5: A potom už se to opravdu etablovalo jako řemeslo jako takové, to znamená, že byli odborníci, kteří se té práci věnovali, tak v těch dávných dobách, co všechno tesař dělal?
4: Tak většinou se specializovali v tesařských hutích. Ty hutě byly takové manufaktury, kde se jednak ty tesaři vyučili, ale pak i ty hutě dělali ty větší věci, jako třeba nevím, stavba Karlovýho mostu, tam byla tesařská huť, dělali podpěrné konstrukce, pažení, šalování klenep a takových věcí. Nebo to řemeslo jako v pojetí dneska, ale byly to stavební hutě, kde dostávali budoucí tesaři základní informace a pak mohli se zdokonalovat, až třeba dělat toho místa a ty tesařské huti.
5: Kromě tady těch třeba mostů, různých konstrukcí, lešení a tak dále, my tady vidíme na ukázku takové velké trámy, to znamená stodoly, sípky, všechno, kde bylo dřevo, tak tam zůstala stopa po tesaři.
4: No jenom po tesaři, ale i po jeho sekeře, dlátu a vrtáku, pilce případně, a ty stopy se nechají jako i definovat na starých trámech, jako metodu to sekal, jestli to sekal na kozách nebo to sekal na zemi, jakou sekerou to dělal a jestli to byl pravák nebo levák. Ta trasologie těch stop se nechá najít na těch trámech.
5: A víme, že na některých těch trámech dokonce bývají takzvané tesařské značky.
4: Ano, tesařské značky, ale nepředstavíme si jako kamenické značky, aby bylo poznat, který kameník to dělal, ale ty tesařské značky spíš sloužily k tomu, aby dokázali pak tu konstrukci složit podle těch značek, aby viděli, kam který díl patří.

0: My tady spolu stojíme nad vyskládaným nářadím. To je asi nářadí, které k ruce tesař potřebuje. Co všechno tady vidíme?
1: No ne, všechny sekej, které tady dneska ležejí, tak jsou čistě tesařský. Ty řemesla se prolínají, ať to byl bednář nebo sekérník. Takže tam ty sekej, někdy mám i u těch sekérníků, ale převáha těch sekej tady je tesařských. Hoblíky tady jsou beránkový, ty se poznají podle toho, že jsou vlastně jakoby dvou mužní, že jeden to tlačí a druhý mu pomáhá vepředu to posouvat.
0: Bez čeho tady z těch nástrojů se tesař nikdy neobešel?
1: No nikdy se neobešel bez pořádné sekej, protože sekej jsou ještě daleko starší než pily. Základní tesařská sekeja je hlavatka, to je taková klasická sekeja, jakou tesař jak za středověku, tak za pevně republiky prostě měl. Používal ji nejenom pro práci, ale i pro kácení dříví v lese. Od klasický štípací sekej je rozdíl ten, že má takovej nos. To je, pokud tomu by ta sekeja, když se s ní seká, by odskakovala. Pak základní další sekeja je teda širočina, to je taky klasická sekeja, tesařská sekeja se používá, je dost podobná řeznický sekeře, někdy si to lidi pletou s řeznickou sekejou, ale řeznická sekeja má ostří z obou stran a nemá vyhnutou násadu, tahle ta má vyhnutou násadu a z jedné strany jenom vyrušená. Pak je sekeja pobíječka, to je nejmenší sekeja, můžu si s tím dělat kolíky třeba, když potřebuju osekat, nebo když potřebuji něco někde přibíjet, nějaký hřebík, nebo zatlouct kolík, nebo vytáhnout hřebík.
0: Takže ona vlastně z druhé strany funguje trošku jako kladivo.
1: To je taková univerzální sekeja, ale i na tahání hřebíku to fungovalo.
0: Ano, vidíme tam takové zářezy a uprostřed té čepele taky takovou dírku.
1: Tak, protáh hřebík. Tenkrát byly hřebíky kovaný, že jo, tak neměli takovou hlavičku, tak se to protáh, zatáh to a vytáh hřebík. Pak je sekeja teslice.
0: To vypadá hodně jako motička.
1: To vypadá jako taky motička, taky jsem už viděl, že s tím lidi okopávají zeleninu zahnutý. Zase má tahání, nemusí mít tahání. Když potřeba vysekat třeba sedlo, nebo něco někde přiseknout, i ozdoby se s tím nechali sekat. Pak je ještě dlátovka, násada se do toho nedávala, to zase bylo na hluboký dlaby nebo nějaký roviny, když potřeba udělat, tak si to s tím udělal jednostranně, vypadá to jak dláto z rukovětí. A pak ještě taková poslední sekera, která není moc rozšířená u nás vůbec, je sekera křížovka. Ta sloužila taky zase na dlaby, nasekal si to, pak si to mohl vydlabat.
0: Ta trošku připomíná z pohádek takovou tu permonickou.
1: Permonickou vypadá tak malý krumpáč pro trpaslíka, ale je to křížová sekeja. No. U nás moc rozšířeny nebyly a oni dokonce se někde i čet, že bylo hodně úrazu s tou sekejou, takže jeden čas byli tam dokonce i zakázaný. Dláto určitě na zhotovování hlubokých dlabů, to je velmi starý nástroj a potřebný.
0: My tady vidíme, to vypadá trošičku jako motika.
1: To je loupák, to je na loupání kůry, aby se u toho nemuselo ohejbat. Když taková třeba leží na zemi, tak má násadu a na konci je vypadá tak motička, ale je to vlastně rovná motička na loupání kůry.

0: tak když bychom si teď měli představit, že ten tesář přišel do lesa a uviděl strom, ze kterého chtěl vyrobit třeba trám, tak jak začal, jaký byl ten postup?
1: Tak přišel do lesa, vybral si strom, pokud možno, aby byl rovnej. Nejsou ideální stromy, které jsou z kraje lesa, protože buď mají točivost, anebo jsou rostlí k jedné straně, protože je toho světla víc, tak ten strom prostě narůstá do té strany víc, takže ideálně z někde z vnitřku lesa. Podíval se, jestli je rovnej, jestli nemá nějaký kazy, ať to jsou nějaký mrazový nebo odblesku, napadený houbou nebo něčím takovým, a pokud ho sledal, že je v pořádku, ideálně se kácelo v zimním období, kdy to dříví, jakoby se říká, spí a nemá tolik mízy. No a začalo se sekerou, udělal se vrub, zostřela stáhu na první republiku, tak pak vzal pilu a ze zadu to podříz a stěl mu spad. Pak ho odvětvil, případně ho přikrátil na nějaký dílky, aby to byl schopen vůbec z toho lesa to vymanipulovat ven. Když bychom se bavili o nějakých opravdu velkých rozměrech, které by nebyli schopni vymanipulovat ven z toho lesa, tak už byli schopni to přisekat na hrubo už v tom lese, aby nemuseli tak velký objem tahat z toho lesa.
0: Tak a my už tady na ukázku máme vlastně položenou tu kulatinu.
1: Smrkovou kulatinu tady máme, kde teďka dva studenti to tady zpracovávají vlastně jakoby z kulatiny tam ručně za pomocí seker. Jak jsem říkal, základní seker je hlavatka, udělají se záseky zhruba po těch 60 cm a potom se to nahrubo, zhruba ten půl centimetr se nechá a pak se to finalizuje tou širočinou sekerou.
0: Širočina to je taková ta široká sekera.
1: Široká, velká sekera.
0: My jsme si tady dnes bavili hodně o tom tradičním tesařském řemesle, také jsme se dívali na to, jak se tradiční metodou ruční opracovává kulatina na trám. Jak když se ještě na vás dívám, vy máte na sobě takovou vestičku a na ní máte vyšitý takový znak, vidím tam tesařské nářadí, to už jsme si prohlédli, a máte tady také odznáčky. To určitě souvisí s tím tesařským řemeslem.
1: No určitě, já jsem za cech tesařů, klempířů a pokrývačů. A ta vestička, to je vlastně takový náš kroj s tím kloboukem, aby lidi poznali, že jsou ty lidi jako v cechu organizovaný. Ten cech má v letošním roce 30. výročí svého vzniku. Zhruba spolčuje asi 160 firm a živnostníků.
0: Jak vidíte budoucnost tesařského řemesla?
1: Já myslím, že bez tesařů to nepůjde a ani žádná umělá inteligence asi střechu jen tak sama nepostaví. Takže si myslím, že to ještě má budoucnost, nechci úplně zářnou, ale byl bych rád, kdyby se to řemeslo uchovalo pro další generace a i kdyby ty lidi nebo ty firmy, které jsou dneska a nejsou třeba ještě v tom cechu organizovaný, aby se zamysleli a třeba do toho cechu vstoupili, protože je to škoda. Myslím si, že ty lidi by se měli potkávat, vyměňovat si znalosti, zkušenosti a tak jenom to může to řemeslo tady růst a pokračovat.
2: Říká Ladislav Kubias, člen Českého cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: fanatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Hejtmanství chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Prostějovské muzeum nabízí návštěvníkům nové upomínkové předměty. Olomoucká pevnost Poznání hostí o víkendu akci pro příznivce mykologie a vědy. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, oživení nevyužívaných objektů, bourání starých budov i výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo, řekl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Navštěvníci Prostějovského muzea si můžou na recepci koupit nové upomínkové předměty. Patří mezi ně pohlednice, zrcátko a taky 4 magnety s motivy, které souvisí s Prostějovem. Pokračuje ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
7: Jeden je s reklamou na firmu Aloise Sitaře, vlastní výroba velocipédů v Prostějově. Druhý je taková upoutávka na domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. A potom tady máme dvě magnetky s obrazí od Miloše Libry, zákoutí Prostějov z roku 1953 a od Antoše Frolky Děvče v Turkyňovém poli.
6: Výstavu hub, poradnu, ale taky vědecké přednášky o mykologii čekají o víkendu návštěvníky Olomouckého muzea vědy Pevnost Poznání. Budou připravené taky tvůrčí dílny a brýle simulující změny vnímání spojené s účinky LSD.
8: V programu je taky pohybová hra i mapa mykorhýzy o tajném propojení lesa nebo basking show o historii hub, jedech i rituálech. Před Science centrem bude i instalace hub v nadživotní velikosti. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: 10 vzrostlých a významných stromů v Olomouci dostalo speciální štítky celostátní kampaně Trýtek, která upozorňuje na význam stromů ve městech a jejich přínos pro životní prostředí. Štítky dostaly například lípy na třídě Míru v Čajkovské ulici a v aleji Černá cesta, památný jilm na křižovatce ulic Kapitána Nálepky a Charkovského, dvě památné metasekvoje i dub v Rožňavské ulici. Označena byla také trojice metasekvojí v Komochově ulici. 5 z 10 vybraných stromů už má statut památného stromu, dalších 5 patří mezi kandidáty na vyhlášení významnými či památnými stromy, uvedl náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák ze Společně.
0: Sport.
6: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska 3D Moto 2. Po třetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku na minutu 32 vteřiny a 381 tisícin sekundy.
0: Počasí.
6: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D48 směrem na Olomouc. Stojí mezi exity Jeseník nad Odrou Bělotín na 5. kilometru. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

4 minuty po 15. 19. zářijové odpoledne, myslím i u vás jako malované. A v Přerově, no tak tam už jsme na skok byli třeba mezi 13. a 14. v jedné z reportáží pořadu Výlety. To byl tedy park Michalov s průvodkyní a Alešem Spurným. Ten nelení a myslím, že i trochu zelení nabídne v Přerově mladým králíkům. Vydáme se tam na výstavu, na chovatelskou výstavu a myslím, že tam budou připojené také dožínky. Takže ještě jednou, jak slibováno i v Hřebicích Českého rozhlasu Olomouc Přerov, tentokrát ovšem výstaviště a především králíčci, mladá drůbež a tak dále. Třeba se tam taky vypravíte, či jste byli. No a v Přerově zůstaneme například ještě ve víkendovém vysílání také v podvečer, v sobotním podvečeru, setkání s literaturou a dnes Malá prolhaná bestie, jedna z povídek přerovských autorek. No a teď někdo ze severních Čech, z hudby, anebo za chvilinku taky Čechy jižní, Martin Maxa, Michal Tučný.

0: víkendu a vlastně den co den v zářijovém programu Českého rozhlasu Olomouc a teď v 15.12.19. 19. v sobotu odpoledne nabízíme pár tipů pro řidiče, ale vlastně pro všechny účastníky silničního provozu. Tak nějak v tom jedeme všichni spolu, nebo chodíme, nebo jedeme na kole i v jedné stopě, třeba na motorkách v tomto krásném počasí a musíme předvídat. A třeba i za ty, kteří netuší, na co je znamení o změně směru jízdy, ale můžete si s námi osvěžit různá pravidla silničního provozu u nás v Českém rozhlase Olomouc, ať nejenom za volantem, ale na cestách bezpečno či bezpečněji. Do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se docela často chybuje. A dnes si prosím povíme konkrétně, jak policie používá při dopravních kontrolách, při kontrole provozu u nás drony. Slovo má opět náš známý Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závodů.

0: Ráno z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemků rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prováděná kapela Jelen a Magdalena, anebo za chvilinku zase jeden ploužák a vyznání paní Žbirkové, kdysi neklasové písnička Katka Ketrin z 80. let od Miroš Birky. Teď je 15.22 a ještě 22 vteřiny. No a my míříme do terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: 56. celostátní výstava mladých králíků a 18. celostátní výstava mladé drůbeže aktuálně probíhá v Přerově. Na výstavišti zajel stopař, reportér Aleš Spurný. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, nejsem tu dlouho, ale už jsem toho stihnul hodně proběhnout. Ta hala, ve které dříve bývala při mých návštěvách dřívějších veškerá zvěř, tak ta je dnes zaplněná pouze králíky. Tady za mnou slyšíte hojně zastoupenou drůbež, různé slepičky, perličky a jiné. Když se podívám naproti, vidíme husy, krocany, za rohem jsou kachny. Dokonce jsem viděl i takové kachny, které vypadají jako ty, co kolem nás běhají u řeky v Olomouci, ale byly trochu větší, ale vybarvené stejně. No a dále ještě, když se podíváme, tak uvidíme třeba i kozy, nebo krávy nebo telátka v kotcích. A já jsem obklopen odborníky. Máme tu předsedu místního chovatelského svazu Jiřího Koláčka. Dobrý den.
3: Dobrý den, krásné odpoledne. Tak, jak už bylo řečeno, máme tady spoustu zvířat. Je to celostátní výstava mladé drůbeže, králíku, spojená s doprovodnou expozicí exotu, holubu a okrasného ptactva a skotu.
2: Jak jste spokojen zatím s tím průběhem?
3: Já si myslím, že je dobře, počasí nám přeje, už návštěvnost je pěkná, takže já si myslím, že lidi se tady mají na co podívat.
2: Ano, nejen zvěře, ale i lidí je tu spousta. Máte tu třeba i atrakce pro děti, kromě té zvěře, která je teda enormně zajímá.
3: Ano, jsou tu atrakce pro děti, kolotoče, houpačky, skákací hrady, to vše je zadarmo. Potom jsou tady, je tady jízda s kočárem, s přeženými koňmi, to je rovněž zadarmo, pak si tady můžou povozit na koních, ponících, tak to je zadarmo, takže já si myslím, že doprovodný program je bohatý.
2: Už jsem také slyšel, jak tady dítě přemlouvalo babičku, ať si koupí kozu, že ji nutně doma potřebuje, a babička už z toho byla taková nevrlá. Vy tu máte zastoupená také svá zvířata?
3: Ano, mám tady něco, mám tady český husy a potom tady mám ještě viandotky.
2: Pokud jde o ty soutěže, co vlastně se tady všechno dá vyhrát?
3: Tak dá vyhrát víceméně to o mistru republiky, o šampionu republiky, o čestných cenách a tak, a o diplomech a tady o tom.
2: Jsem tady viděl také desítky těch pohárů.
3: Ano, potom je to ještě soutěž o nejlepší okresy, které jsou za peníze, takže já si myslím, že je toho dost.
2: Zvířata jsou tu i v akci, můžeme se podívat na králičí hop.
3: Ano, je tu králičí hop. Takže lidi, děti se můžou podívat, jak to vlastně vypadá, jak králíci skáčou do výšky a přes překážky. Ten, kdo to neviděl, tak určitě je to pro něho zajímavé.
2: Jak vybíráte zvířata, která potom přivedete na tyto prestižní výstavy, a jak k něm docházíte, kolik jich třeba máte doma?
3: Tak doma je mám několik. Já mám králíky, husy, slepice, jo, kačeny, a vybírají se zvířata ty, které jsou jakoby nejlepší. Jo, no, nejde říct úplně nejlepší, ale králíci třeba, aby byly dobrý v srsti, nelíňali drůbež, aby nebyla rozpelichaná, aby byla taková v kondici, jo, takže podle toho.
2: Co z těch exponátů, kteří sem se sjeli tady z celé republiky, tak co vás zaujalo?
3: Tak těžko říct, ono je tady, tím, že tu je těch zvířat opravdu hodně, je tady přes 1700 králíků, takže ono zaujalo, to mě tak ani bych ne, ani všechno.
2: Různé velikosti, různé barvy, různé tvary, králíci třeba s malýma ušima, dlouhé uši. Mě zaujalo třeba, že jsem viděl králíky, a bylo jich docela dost, kteří měli barvu nějaké divoké kočky, takový hnědo-oranžový s černými skvrnami.
3: Ano. Ano, jsou to rexy, ale ta pestrost je tady opravdu, jak říkáte, návštěvníci kolikrát tady uvidí králíky nebo vůbec zvířata, který ještě nikdy neviděla. Ta pestrost je opravdu krásná, doporučuji všem, ať si tohle nenechají ujít.
2: Taky ti holuby byly tu štíhlí malincí, ale do toho tu byly holuby, kteří byli skoro velcí jako tady ty slepice. Dobrý den.
4: Dobrý den, ano, máte pravdu. Ta expozice holubů není nějak zvlášť početná, je nejméně početná ze všech přítomných, ale na její pestrosti to neubírá. A jak jste sám řekl, bylo to od těch nejštíhlejších brněnských voláčů až po texany či giganty, kteří jsou skutečně už skoro mastnými velkými plemeny.
2: říká pan Zbyněk Čech, který je taky z Přerovska a taky chová zvěř. Kde vás to chytlo?
4: Ne, já jsem to v podstatě podědil, takže já to mám v krvi a tam to bylo, nebyla otázka kdy, ale jak moc.
2: A kolik toho máte?
4: Pokud bych měl počítat přes 100 kusů napříč všemi expozicemi.
2: Jak se to dá zvládat? Máte ještě nějakou práci nebo jenom jste chovatel?
4: Samozřejmě mám standardní práci, no respektive hodně časově náročnou práci, protože pracuji na manažerské pozici, ale ta drobná zvířena je právě to, čím relaxuju, odpočívám si, takže spíš, i když je to práce, tak si to náramně užívám.
2: No a tolik zvěře, to pak potřebujete mít i nějaký odbyt, jakože nějaké zákazníky, kteří jeví zájem o tu vaši zvěř.
4: V zásadě ano, celý ten princip toho našeho organizovaného chovatelství spočívá zejména v řízeném šlechtitelství, tak aby jsme mohli ty zdravé a vitální jedince nabízet těm, kteří nemají tolik elánu jako my. No ale i nám se stává, že v případě, že se nám to nedaří, tak to končí na talíři či troubě, což v zásadě není nic špatného a patří to k tomu.
2: Co mládež? Vnímáte, že i tady ty děti, jak tady běhají a strašně se jim líbí ta zvířátka, takže by se potom pustili do jejich chovu a měli tu trpělivost?
4: Zájem mládeže není malý, ovšem v posledních letech mnohým chybí vytrvalost. To znamená zapálení velké, ale vytrvalost, která by pak vydržela do pozdějšího, neli dospělého věku, stále klesá, ale stále máme nějaké majáky, a které dobře svítí a chytají se, a to, co my se jim snažíme předat, zdárně chytají.
2: Já jsem jel kolem nějakého obchodu tady s zahradními výpěstky. Dá se tu taky něco koupit?
3: Ano, je tady majitel výstaviště, vlastně je takový kaktusář, zahrádkář, takže dají se tu koupit vlastně všechno od kaktusu, přes jabloně, přes okrasné rostliny, všechno.
2: Ano. A pro chovatele?
3: Pro chovatele tady je taky nějaká nabídka, no.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jestli stále dochází třeba k šlechtění nových druhů, dejme tomu u holubů, u kakén, u drůbeže.
4: To bezesporu, není to jenom celosvětový či evropský, ale i český trend, protože v případě drůbeže máme třeba 4 národní plemena, v případě králíků máme 7 národních plemen, v expozici holubů je to tuším 18 a čeští chovatelé stále pracují na nových plemenech. V případě králíků je to posledně uznané plemeno, pokud se nepletu, krušnohorský králík.
2: Takže odborníci dokážou i tady přímo na místě poradit. Jak slyšíte, mají velký přehled. Já jsem třeba nalezl i u morčat cedulky, jestli je dobré mít opravdu 2 morčata a nejenom jedno doma, jestli je dobré si raději pořídit samce nebo samici. Takže pokud se k tomu chovatelství chystáte, tak se tu můžete inspirovat a můžete tu získat i vědomosti. A samozřejmě je tu i, jak jsme říkali, spousta té zábavy. Dokde akce trvá?
3: Akce dneska trvá do 5 hodin, je otevřená výstava a doprovodný program se skupinama s kapelama pokračuje až do večerních hodin. A zítra máme otevřeno od 9 do 2.
2: Tak já se tu ještě trochu projdu, něco natočím i pro ty dny následující. O chovatelství z Přerova, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Magdalena, Jelen, Katka, Katrin, Miroš Birka, teď ještě Zuzanka, When Susanna Cries. To byl Espen Lind z Norska. No a v zápětí třeba Kláro, jak to s tobou vypadá? No a pak už jenom Fiction Factory, nebo nějak se vytracíš univerzálně, má lásko, tedy Ploužáček, prosím, před 16. hodinou. Teď je 15.38, hudba je jasná, vlastně ještě jsme vynechali Karla, Zicha a Ringo, George, Paul a John. Beatles bylo víc přesila.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to vypadá s Klárou. Další jméno do sbírky do 16. hodinky v Českém rozhlase Olomouc, že jsme jich tady měli. No a třeba méně známá Hana Zaňáková, ta bude v hlavní roli po 16. hodině celou hodinku. V Hvězdných návratech mimochodem má s kapelou Činask něco společného, celou píseň doporučujeme ku poslechu třeba na internetu. Taková to čarovná víla, to je spolupráce Lucie Bílé a kapely Činasky. No a jinak třeba jsem Hana a vždycky budu. A občas si nasadím Lucí Bílou na koncert nebo do televíze, ale pak zase odložím, bude říkat v Hvězdných návratech. Hvězdné návraty nejenom se scénkami úžasnými, třeba s Karlem Šípem, panem Náhlovským. Po 16. hodině, no a do 16. hodiny, tak akorát čas na olomoucké kašny, jednu kašnu a možná tu novější, taky ona ukrývá vlastní příběh, kus historie novější. Dnes se s průvodcem Tomášem Klelem v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáváme ke kašně novodobé, vydáváme se na Horní náměstí a je tu další jméno ke kašně Arionově.
1: Fontana je sice novodobá a je i zařazena do našeho pokračovacího cyklu ve smyslu novodobých fontán, ale vlastně je to fontána i se starou historií. Ona tu měla vzniknout ještě v baroku, měla to být taková ta tečka za dokonáním barokního cyklu a to se zase vracíme úplně na úvod našeho seriálu, kdy jsme si připomínali, že olomoucké fontány tady v centru města vznikly po 30-leté válce jako symbol obnovy, jako utilitární zařízení pro sběr vody k použití v domácnostech. No a právě Arion je tím možná nejpodstatnějším symbolem oné obnovy, onoho znovunarození, oné záchrany. Záchrany města v našem případě a záchrany antického řeckého básníka v případě jeho. Arion žil v 7. století před naším letopočtem, pocházel z ostrova Lesbos, byl velice zdatným hudebníkem, také básníkem. Tady s touto svou produkcí křížil celé Středomoří a na jedné z cest, když se tady už vracel zase domů s pěknou sumou peněz, jej přepadla posádka lodi, která se bohatství chtěla zmocnit. Arion si tehdy prosadil poslední přání, chtěl si naposledy zahrát na loutnu a tomu naštěstí bylo umožněno. Hrábnul tedy do strun, začal zpívat, což z rozbouřených vln Středomoří přilákalo delfína, na jehož hřbet mohl Arion skočit a delfín ho zachránil, odnesl ho do bezpečí. Arion se stal slavným a delfín dostal velkou odměnu, protože on posmrtně byl také vyzdvihnut na nebesa a tam se dokonce stal souhvězdím.
2: Přesně tento věv můžeme sledovat na Arionově kašně.
1: Je to taková stylizovaná podoba, protože v našem případě tady nositelem není delfín, ale Arion, který objímá tu figuru mořského živočicha. No a pokud se nám podaří dostat se k vaně fontány blíže, tak na samotném delfínovi můžeme rozlišit další drobné sochařské prvky. Jsou tam malé ryby, rybičky, jsou tam lidské hlavy a obličeje, dokonce i lidské postavy a větší části těl. No a potom, kdo má opravdu dobrý zrak, tak zaznamená i mušle, lastury, korýše, mořské živočichy a tak dále. No a něco podobného, taková jako filigránská výzdoba se potom nachází i na té hlavní figuře, dvojfiguře, obrovská želva podpírající obelisk. Když se zaměříme na obelisk, tak je vlastně kronikou města Olomouce. Tam se nacházejí nejrůznější historické rytiny, historické obrazy, motivy z dějin Olomouce, dokonce i fragmenty dokumentů, notové zápisy, medaile a jsou tam jména i celé řady olomouckých osobností, které víceméně nějakým způsobem skřížily svou životní cestu s autorem Ivanem Tajmerem. Je tam třeba klavírista Emil Vyklický zaznamenán, divadelník, bývalý ministr kultury Pavel Dostál, herec tady hned z vedlejšího Moravského divadla František Řehák, nebo úžasný klavírista, hudebník, divadelník Richard Pogoda.
2: Vy jste zmiňoval tu velkou želvu necoucí obelisk z historií Olomouce. My tady vidíme ještě dvě menší sochy, také jsou to nějaké postavy, které želvy nesou.
1: Pochopitelně zase želvy, tentokrát v menším formátu a dětské figury, jež nesou ryby a právě stlám u nich ryb zase tryská voda do vany. Ale když se přeoupneme na sucho, tak znovu se klidně ještě podíváme jednou na tu obrovskou želvu suchozemskou, klidně takhle nazvěme, což byl přímo dar sokaře Ivana Tajmera Olomouci a olomouckým dětem. Ona na sobě má také ještě malinkaté želvičky, malinkaté krunýřky, no a potom i další vodní živočichy. Zajímavé je, že třeba tři velké želvy Ivan Tajmer dodal i pro francouzský Grenoble. To znamená, želva je stěžejním motivem jeho práce, tak, jak se objevuje třeba už v italském manieristickém sochařství.
2: Arionova kašna vznikla v roce 2002 a později doplnilo pítko také z dílny umělce Ivana Tajmera.
1: To je tady v sousedství, jeho výzdoba zase koresponduje s motivy, jak jsme si už popisovali, a zase jenom připomínka, co už v našem seriálu dříve padlo. Obdobné pítko potom můžeme najít také na Dolním náměstí při fontáně Jupiterově.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Dluhonicích u Přerova začala oprava průtahu po vyrovnání za D1. Mikroregion požádal kraj o dotaci na novou rozhlednu na Prostějovsku. Zastupitelé Lipníku nad Bečvou schválili milionovou dotaci na opravu kostela svatého Jakuba Většího. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť, přeháňky, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V přerovské místní části Dluhonice opravují stavbaři průtah obcí. Rekonstrukce silnice je součástí vyrovnání za stavbu dálnice D1. Oprava se týká silnice o délce 0,5 kilometru. Náklady jsou přibližně 5 milionů 700 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Práce potrvají 70 dnů, hotovo by mělo být do konce listopadu. Děti mateřských a základních škol od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Mikroregion Kosířsko požádal Olomoucký kraj o 3milionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém Kosíři u Slatinek na Prostějovsku. Má nahradit dřevěnou vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování má být zajištěno pomocí krajské dotace, příspěvku okolních obcí a úvěru. Žádost o dotaci příští týden projedná krajské zastupitelstvo, píše se v podkladech pro zastupitele. Samospráva Lipníku nad Bečvou podpoří milionem korun opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího, schválili to zastupitelé. Rekonstrukce památky je rozdělena do několika etap. V příštích letech přijde na řadu oprava věže, ochozů a portálů. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Eduard Rýček.
3: Tak je to na těch starších památkách téměř všude, které ještě neprošly těma opravama, tak ten zub času se tam projevuje. A je to dlouhodobější záležitost, čili není to nic, že by se teď něco stalo, ale připravuje se to už dlouho a ten kostel určitě si tady tu opravu už zaslouží. Sport.
0: V osmém kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Olomouc B porazila Zlín B 3-1. Tabulku vede Artis Brno B před Bčkem Brněnské zbrojovky, třetím Frýdkem Místkem, Bčko Sigmy Olomouc 4., Uničov 7., Hranice 9.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D1 z Přerova do Vyškova. Stojí mezi exity Kojetín Mořice na 248. kilometru. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v Ukázka.
5: Nekecat a líbat!
4: No,
5: tady.
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
5: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
6: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak Asi od Adama, ne?
6: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel. Ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Sňašli graci bez hudby!
4: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosím je a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, on to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen volí blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: nemáte? Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Pane, prská.
6: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal.

0: silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
1: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl bys si nosit rovnátka.
2: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá.
0: Prosím vás, klid, prosím vás.
1: Dobře,
0: dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
1: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
2: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
2: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
2: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mi to nevadí. Milá mládeži, představte si to, včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si vždycky, buď to jedno nebo druhý. Výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
2: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
2: No to já nevím, ale
1: mě nějakého. Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ti bylo ty. Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
2: Ano.
0: Ne.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která

0: a po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
1: Sedně, Bolíček. Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
2: Ne.
1: Ale ne, napij se, Ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježiš, počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
2: Ne.
1: Stydíš se poprvé?
2: Ne, po druhý.
1: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
2: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem zničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi. Protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle, prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtvrtýhle, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá.
3: Ona Alžběta.
2: Jsi opravdu. Ale přísám. V životě opravdu já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš. Já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo když tak nějak zvednout. Ale nic, a teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on jak začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi zrovna Luce měl, jde do tady záchod, no strašně. Ale to, to nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali Opilce, protože že bude státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když jsem na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoštaka dal, my bychom jim přišli. A on řekl, já je hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
1: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Zombie?
2: No, já si myslím, že jí to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale Opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce sehrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: řekne, to je hloupej trik, no vůbec nic. V curování míry, pádi z udělání, jste na všecku krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škabráte, teď mám poraď.
1: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli mě, co vzal? Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdějat, strašná rána, kuň mrtvej. Vědí, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mi dělo v hlavě, prostě toto si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký svoje nějaký studii a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych neči spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No, jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře, a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
5: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
5: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
5: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
5: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
5: Ale je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
5: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
5: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo, a o to jde.
5: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
5: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
6: Dále,

0: Přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno, co mudrcové říkali.
1: Vyť, ale to bylo celá dobrý, ty pořád jedáš, to bylo jméno.
2: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu...
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, děvku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že
2: jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle světě. Z něho bude.
3: Český rozhlas Olomouc.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle. To,
4: já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: buchtičky? Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je do teďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem půjde.
4: To je... Víte, nebezpečné.
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
4: No ne, to je panice. To je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, do teďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerov opravuje městský dům. V zámeckém areálu v Čechách pod Kosířemi jsou o víkendu oslavy Dnů evropského dědictví. V Jeseníku začíná mezinárodní hudební festival Karla Dittrse z Dittersdorfu. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek i odpovědné hospodaření patří mezi hlavní témata, na která se chtějí zaměřit lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci v příštím volebním období. Shoda panuje v pohledu na investice města i jeho případné zadlužování. Výrazné rozdíly jsou v postoji lídrů k připravované stavbě multifunkční haly, kterou ve spolupráci s městem plánuje postavit společnost Nová Velkomoravská ze skupiny Redstone. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Na oslavy Dnů evropského dědictví můžou o víkendu vyrazit zájemci do zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Na návštěvníky čekají mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor, cesta po stopách malíře Josefa Mánesa nebo speciální program pro rodiny s dětmi, pokračuje kastelán Martin Váňa.
2: V sobotu bych vypíchnul prohlídku revitalizovaných rybníků s autorkou projektu a z nedělního programu bych vyzdvihnul prohlídku zámku po stopách Josefa Mánesa, kde je to jedna z posledních možností spatřit na našem zámku unikátní Josefínu od Josefa Mánesa, již následující týden poputuje do expozice Národní galerie do Prahy.
1: Historický, více než 100 let starý městský dům v Přerově zahalilo lešení s ochrannými sítěmi. Důvodem je havarijní stav jeho fasády. Podle odborníků hrozí riziko uvolňování omítek a dekorativních prvků, které můžou ohrozit bezpečnost chodců. Město proto přikročilo k ochranným opatřením. Zároveň plánuje kompletní vnější obnovu této historické památky, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Zastupitelé odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci restaurace. Stát bude kolem 38 milionů korun. Kostel na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku bude dnes od 19 hodin hostit zahajovací koncert mezinárodního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Celkem přehlídka nabídne do 4. října 8 koncertů v Jeseníku a okolí. Dnešní program představuje ředitelka festivalu Hana Polášková.
3: Tradičně tam musí zaznít a také zazní dílo Karla Dittrse z Dittersdorfu, našeho patrona, a bude to koncert D-dur pro dvoje housle a orchestr, kde solo na housle hrají solisté Vít Mužík a Antonín Hradil. A dále tam zazní dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta a bude to malá noční hudba.
0: Sport.
1: Pavlásek s Riklem nevyužili 4 matchboly s Harrisem a Krajíčkem, prohráli 7-5, 3-6, 6-7 a čeští tenisté prohrávají doma v Davis Cupu se Spojenými státy 1-2. V 9. kole první fotbalové ligy dnes Pardubice porazili Bohemians 19-5, 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovku Brno 2-0 a Artis Brno remizoval s Libercem 0-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli tvaruškovému festivalu je v Lošticích pro dopravu uzavřeno náměstí Míru. Objížďka je vyznačena.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: máme 4,5 minuty po 5. hodině, po hodině 17. a o víkendech opaky třeba ve svátky. A i dneska v sobotu 19. září odpoledne či v podvečer hrajeme pro radost ty lidovečky, cymbálky i s harmonikou si můžeme něco vybrat. Jak? No, že zavoláme na 221 555 444, anebo přidáme svůj vzkaz písemně SMS, nikoliv MMS, ale SMSky přijímá systém na čísle 723 70 33 51. 19.9. to dneska mohou slavit Zity a pak spousta narozeninových oslavenců a oslavenkyň.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A máme 10 minut po 5. hodině, po hodině 17. dneska, 19. září, odpoledne, podvečer. Linka 221 555 444, případně za chvilinku se dostanou ke slovu píšící psavci z čísla 723 73 51. Myslím, že to dneska i lehce propojíme hned z úvodu, protože už teď můžeme slíbit písničku pro paní Zdeničku a teď od paní Zdeničky. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. Holky z Lutína a všichni, co se zúčastnili v pátek, děkuji klubu seniorů pod vedením paní Slavíčkové za zájezd, co nám připravili. Moc se nám to všem líbilo, počasí nám přálo, prostě nezapomenutelný zážitek. A všem, co si posíláme pěkné písničky, přeji klidné víkendové dny, prožité hlavně ve zdravíčku. Bořečku, vám děkuji za přijetí a písnička je i pro vás a těším se někdy opět. A zhledanou.
1: Děkujeme pěkně a hned pošleme písničku právě z také z písemného zdroje. Necháváme zahrát jednak pro Miloška za velkou ochotu, velkou pomoc, protože pomocník je to skvělý, báječný, obytavý, zdravýho děda a babi. No a teď už také písnička a třeba už i naladěná paní Zdenička a další. Ta písnička udělá, doufám, radost, když Zdenička i vybrala, bude to i zpívaná, Soběkurská a zahraje rodině Vaňkové z Malého Hradiska Zdeničce do Prostějova Jirkovi a Lence Lidušce do Jeseníku k narozeninám. Zdraví pevné jako skála, spokojenost, ať je stála, hezká kytka, ať vám zavoní a pošťák se z dárky brzy zazvoní. Na dortu ať hoří svíce a chodí vám hezké pohlednice, i ty zvukové písničkové, slunce ať svítí na svíčku a hezké verše máte v přáníčku. To vše a mnohem víc dnes přeje Zdena z Holubic, také do Prostějova. Ještě jedno pozdravení děvčatům i organizátorům zájezdu a účastníkům tedy. No a písnička, doufám, udělá radost ještě pracantům do nemocnic a do všech možných zařízení. Zdravíme taky naši snachu Jitušku do služby. Přání ještě máme vyřídit, představte si, i další paní Zitušce, naší skvělé dcerunce, že jí moc děkujeme za to, že je skvělá a největší zlatíčko na světě. Tak si zaslouží i písničku pro radost v Českém rozhlase Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: byla prosím Polka Soběkurská, tentokrát s Waldaufinkou. No a teď je taky klasika a třeba si zaspíváte, třeba zavzpomínáte, třeba se zavlníte, zavrtíte při těch třech bílých břízách, tentokrát z Vesela s Veselkou, s jásavými trumpetami a s posláním z Lomnice z Jimařovska od paní Staňky. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas a všechny posluchače. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát k narozeninám mému synovi Mirkovi, Libuši Kubíčkové z Bludova a naší pohádkové babičce do Jeseníku, která má v pondělí narozeniny krásné. A všem oslavencům přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. A prosím vás, nechte zahrát ještě Ladičkovi Stovačova s Kanárkama a jeho sestře. Tuhle písničku věnuji i vám do Českého rozhlasu. Děkuji vám a naslyšenou.
0: My děkujeme hlavně za posluchače. To byla paní Staníka a 19. zářijového podvečera v 17.18 a půl minutu máme pozdravovat taky strejdu Mirečka k jeho narozeninkám. Mu celá rodinka z celé republiky přeje jen a jen a jen to nejlepší, ale především zdravíčko. Vážíme si tě, máme tě moc rádi. Zdravíme strejdu. A písnička určitě udělá velkou radost v pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Lidonce Šubertové z Radíkova. Liduš, všechno nejlepší k narozeninám. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody ke krásným narozeninkám. Přejí Maru a Jarda s dětmi a taky my, Lidonce z Radíkova, taky rádi hrajeme.

0: set zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Podzimní sezonu koncertních

0: Tož západ slunce po 19. či s 19. hodinou. Zajdi slunko, zajdi. 17 hodin 27 minut 19. září. To byla jedna varianta na kyčeru, kyčeru. No a teď vstávající Morava v podvečer se šohajkou s oblíbenou melodií a s přáním dneska od Toničky. Dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer vám a všem věrným posluchačům. Já bych prosila dneska zahrát paní Vlastičce z Krnova, Zdeničce z Uničova, Janičce a Jiřímu z Roštění. Děkuji jim za písničky. A dále bych chtěla poděkovat bratrovi a švagrové Dokladek Fialovým za návštěvu úterní a všem těm Maruškám a Liduškám, sestřenicím, přeji svátku ještě dodatečně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a božího požehnání. Přeje Tonička z Ludmirova. A ještě příští týden ve čtvrtek má moje sestřenice Františka Zukalová z Velešovic tohoto času na léčení, na rehabilitaci v Jevičku. Pani, přeji ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky od dětí, vnuček a boží požehnání ti přeje Tonička s celou rodinou, Petr a Liduška taky s rodinou. A vám děkuji moc krát za vyhledání písničky a nashledanou.
0: A přidáváme si i s rozhlasovou rodinkou. Děkujeme Toničce a zdravíme pěkně všechny jmenované. A teď ještě přidáváme pozdravy z Brněnska, Františka, Evička. Eva je to tentokrát jako první v pořadí dneska tedy z Brněnska. Eva z Modřic nechává pěkně pozdravovat ovšem na Prostějovsko. Tonička z Beděhoště, zlepšení zdravíčka, boží požehnání přeje a posílá všechno krásné, hlavně zdravíčko od Evy z Modřic, tedy přáníčko od Lidušky, hned další přání a to moc hezký podvečer, písnička Květeškovi Pytličkovi do Senice na Hané s rodinou, Aničce z Velké nad Veličkou s manželem, Laďovi Stovačova, Jiřímu z Litovle a vítám Jindřišku z Chropině, přeju pevné zdraví, krásná pozdravení od Lidušky z Olomouce. Přání ještě teď čteme a dostáváme aktuálně do schránky, kterou v zápětí připomeneme pro nově naladěné v 17 hodin 30 minut skoro. Písničkou totiž máme potěšit Lidušku a Marušku, dvě oslavenkyně, naše skvělé sousedky, obě velikánské kamarádky, pomocnice, rádkyně v sousedství. No a tak sousedé Jarek, Mirek a všichni ostatní moc sousedky zdraví. Pozdravení určitě rádi vyřizujeme taky další oslavenkyni narozeninové a to je naše teta Milka. Moc si pozdravujte, moc pěkně ji zahrajte. Tak bude jedna vstávací v 17.30, ale už se pomalu ale jistě připozdívá a v 7 to zapadne. To slanečko.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

Pokračujeme rádi, vyřizujeme taky vaše přání. Písemná teď 17.34, 19. září, prý má svůj krásný den. Po roce může oslavovat zase pravda o roček víc, ale krásně s rodinkou. Skvělá naše báječná kamarádka, dlouholetá spolupracovnice Maruška, kterou moc zdravíme do Prostějova. Tak tady od spolupracovnic, kamarádek, děvčat, kolegyň Marušce, všechno krásné k těm narozeninkám. A rodinku taky moc zdravíme, vzpomínáme. Pošleme písničku další milé kamarádce z dalšího přání, Zdeničce Budešové do Bernardic, ke krásným narozeninám též. Hodně zdraví, lásky, radosti, pohody od Marky, Věrky, Jany, Aničky, Jarky, Eriky, Vinci, Libušky s velkým poděkováním a především srdečným pozdravením ke krásným narozeninám. Zdeničce do Bernardic a se známou písničkou pro všechny.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čerpáme z přáníček 723 70 33 51, kdo by ještě chtěl třeba vybrat, třeba jste se dlouho neozvali, ozvěte, rádi vás uslyší rodinka a můžete zahrát pro radost a vybrat nějakou pěknou oprášit 221 555 444. Děkujeme za přáníčko, teď taky od Věrky pro velkou kamarádku Mariánku. Maroško, všechno nejlepší k narozeninkám, taky jsme se dlouho neviděli, slibuju, že to napravíme, jen co to půjde, moc moc zdraví kamarádka. Ještě máme moc vyřídit krásná pozdravení taky pro babičku Jarku. Moc jí přejeme hodně zdravíčka, aby se zaradovala z každé třeba pěkné písničky v pořadu Českého rozhlasu Olomouc. To je moc krásné přání od celé rodinky, zapsal Míša.

0: Každý si přidal, zanotoval si s Pepičkem Zímou, proč ta slova tolik houkala se oficiálně jmenuje Hu a Hu a máme ji v mnoha pochopitelně dalších kouscích. A teď bychom mohli zase usednout pěkně kolem cymbálu. Cymbalisté zahrají, manželé Osičkovi zaspívají, zapějí a třeba se taky přidáme jedna podvečerní krásná. No a k tomu ještě slova Ladislavačova, pěkně zdravíme, pěkně vítáme.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, ještě jednou zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat Joškovi Šitarovi, Bystřice pod Lopeníkem. Pepi, všechno nejlepší, úspěšné operaci bypassu. Ozví se. Leďa Stovačova, všechno nejlepší, hodně zdraví při přeju. Dál bych to chtěl poslat Romanovi a Jindřišce do psi, chlapom do garáže, Zdenice do Uničova, Lidušce do Olomouce a Zdenice do prosila s kočičkou. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuju vám moc krát. A je to i pro vás do rádia a všechny. Pro všechny posluchače a i za moju sestru. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Pěkně pozdravujeme a samozřejmě taky Marody v rekonvalescenci. Ať se všechno pěkně hojí, ať to pěkně krásně drží a pomáhá. Písnička od Ladika taky pro Marody, ale písnička určitě udělá radost taky k narozeninkám. A momentálně prý ještě možná slaví sousedka Táňa, tu moc zdraví Marianka a Tomáš sousedé a... Popolední jsme i gratulovali, tak také gratulujeme všechno nejlepší, jen a jen to nejlepší a zdravíčko též. A ještě máme moc pozdravit hodnou babičku a hlavně skvělou kuchařku. Kuřátko bylo vynikající, nejlepší na světě. No jako vždycky, babičku moc zdraví, rodinka.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Prostějovské muzeum nabízí návštěvníkům nové upomínkové předměty. Olomoucká pevnost Poznání hostí o víkendu akci pro příznivce mykologie a vědy. Zoo na Svatém Kopečku opravila voliéru pro papoušky. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a taky přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerovští lídři kandidátek pro letošní komunální volby se shodují na potřebě zastavit úbytek obyvatel, podpořit dostupné bydlení, zlepšit veřejný prostor a řešit dopravu a bezpečnost. Za důležitou považují také proměnu okolí Přerovského nádraží, které je spojováno s problematikou vyloučené lokality. Rozcházejí se ale v konkrétních způsobech řešení, zejména v míře zapojení města a soukromého sektoru, podobné bezpečnostních opatření a přístupu k sociálně slabým obyvatelům. Navštěvníci Prostějovského muzea si můžou na recepci koupit nové upomínkové předměty. Patří mezi ně pohlednice, zrcátko, 4 magnety s motivy, které souvisí s Prostějovem. Pokračuje ředitelka muzea Veronika Hrabáčková.
4: Jeden je s reklamou na firmu Aloise Sitaře, vlastní výroba velocipédů v Prostějově. Druhý je taková upoutávka na domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. A potom tady máme dvě magnetky s obrazí od Miloše Libry, Zákoutí Prostějova z roku 1953 a od Antoše Frolky, Děvče v Turkyňovém poli.
3: Výstavu hub, poradnu, ale taky vědecké přednášky o mykologii, tak to všechno čeká návštěvníky Olomouckého muzea vědy pevnost poznání. Budou připravené taky tvůrčí dílny a brýle simulující změny vnímání spojené s účinky LSD.
5: V programu je taky pohybová hra i mapa mykorhýzy o tajném propojení lesa nebo basking show o historii hub, jedech i rituálech. Před Science centrem bude i instalace hub v nadživotní velikosti. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce dokončila rekonstrukci voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu, přírodnější vybavení i černé pletivo, které méně ruší při fotografování pestrobarevných opeřenců. Do rekonstruovaných prostor zoo přemístila některé druhy papoušků, které dosud chovala v neveřejném zázemí. Uvedla mluvčí zahrady Iveta Gronská.
6: Sport.
3: V 8. kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Olomouc B porazila Zlín B 3-1. Vsetín remizoval s Vrchovinou 2-2, Frýdek Místek s Havířovem 0-0 a Unie Hlubina s Polankou nad Odrou 1-1. Tabulku vede Artis Brno B, 2. Bčko Brněnské zbrojovky, na 3. místě Frýdek Místek. Bčko Sigmy Olomouc je 4., Uničov 7. a Hranice 8.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli tvarůžkovým dožínkám je v Lošticích pro dopravu uzavřené náměstí Míru až do 22 hodin. Jsou objížďky vyznačeny a kulturní jarmark se koná v Zábřehu. Do 20 hodin tam proto neprojedete přes náměstí Osvobození.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: No a krátce po 18. hodině v sobotním podvečerním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
8: vás zveme k poslechu premiéry prvé části dvoudílné povídky Malá prolhaná bestie z pera přerovské prozaičky Lenky Chalupové. Příběh Joleny Winterové nám budou vyprávět herečky Vlaďka Včelná, Sabina Muchová a Kateřina Brejská, které režijně vedl Petr Gábor.

0: Do bedínky od jablek vložila Vanda Berková poslední šanon. Patrový dům s psychologickou poradnou v Kratochvílově ulici patřil dlouhá léta k jejímu domovu, i když v něm nikdy nebydlela. 35 let jí tady lidé vyprávěli smutné i veselé příběhy. Všechny si pamatovala. Vzala do ruky složku s nápisem Jolana Vintrová. Měla zpoždění a to Vandu vcelku rozladilo. Hodiny na kostele svatého Vavřince dávno odbyly 3 a žena, která se jí do telefonu představila jako Jolana Vintrová, se neráčela ani omluvit. Vanda si v kuchyni nakrájela jablko z jejich čekinského sadu a stoupla si se svačinou k oknu. Až po 5 minutách se na chodníku objevila útlá žena. Měla na sobě jarní plášť, ačkoliv venku mírně sněžilo. Baloňák stažený v pase z ní dělal mezi lidmi zahalenými do velkých a tlustých kabátů úplnou labuť. Slovo labuť vytanulo Vandě na mysli i ve chvíli, kdy překročila práh ordinace a podala jí ledovou pravici. Udělala to s jakýmsi úklonem, který jí vysoko vytáhl krk. Tahle labuť byla ale jiná. V přírodě by zcela jistě měla černou barvu nebo jiné výrazné označení, které by všem dávalo najevo, že je odlišná. To už jí ostatně sdělila v telefonu a zopakovala to i teď, když hned na úvod pronesla:
1: Nikdy jsem nikam moc nepatřila. Jsem nezařaditelná.
0: Posadila se, dala nohu přes nohu a nebýt toho ukřivděného obličeje, mohla působit jako suverénní manažerka v nejlepších letech, s nohama až do nebe a pletí tak hladkou a jemnou, že skoro popírala záznam u zdravotní pojišťovny, který jasně říkal, že za měsíc jí bude 50. Jenže suverénka Jolana Vintrová evidentně nikdy nebyla. Spíše troska, která si přišla pro uzdravení duše, než, jak sama řekla, než umře.
1: Jsem vážně nemocná, ale než odejdu, potřebuju uzdravit jednu malou holku.
2: Malou holku?
1: Ano. Potřebuju uzdravit tu malou holku ve mně. Holčičku Jolanku. Tu hnusnou, prolhanou bestii.
0: Krásné podzimní odpoledne vyhnalo Jolanu ven. I když jí bolely nohy a dech docházel po pár krocích, paprsky nízkého sluníčka způsobily, že si vzala nový béžový baloňák, natáhla černé kamaše a vyšla mezi lidi. Tedy nevyhnalo ji jen sluníčko, ale i Marie, která ráno zavolala. Svůj byt neopouštěla Jolana často. Doma jí bylo dobře. Vystačila si s kočkou Klotildou a hromadou knih. Když ještě prodávala v obuvi, chodila ven aspoň kvůli práci, ale když jí doktoři zjistili tu hnusnou nemoc a po roce marného léčení vyměřili invalidní důchod, ztratila chuť ukazovat lidem svou bolest vepsanou do pokřivených rtů. Tušila, že v trojúhelníku mezi očima a ústy vyčtou všechno. Nemoc, pečlivě schovanou pod bavlněnou podprsenkou s výstuhou, trable s Vojtěchem a dokonce i nepovedené dětství. Všechno, co má odžito a s čím se musí v posledních dnech života poprat. Kdyby byla věřící, mohla by to všechno říct farářovi, ale takhle? Až se bude cítit ještě hůř, najde nějakého psychologa a na něho to smetí z hlavy vysype. Ani na Vojtovi nenechá nit suchou. Zrovna na tom Vojtěchovi, za kterým teď jde. I když ví, že její návštěva ho nepotěší, že mu to bude prostě jedno. Svíčka, kterou mu zapálí, už ho nezahřeje jako její tělo kdysi. Kdysi dávno, kdy pro ní Vojta znamenal celý svět. Lehkomyslný, ženatý proutník, který jí nedal nic víc než šanci, že v jeho halasně bohémské společnosti zapomene na první roky svého života. Že v jeho přítomnosti zasklí mámu, která se k ní chovala ošklivě. Tátu, který zemřel, když ho nejvíc potřebovala. Zapomene na krutou bábu, prodlouženou ruku mstivé matky. Na hříchy malého děvčátka, vtaženého do nechutné hry dospělých. Cestou ke hřbitovu zdravila i lidi, které neznala, jen aby zahnala ten dávno usazený pocit, že k nikomu nepatří. Konec konců ani k tomu Vojtěchovi nikdy nepatřila. Byla jen jeho milenkou, jednou z mnoha, které v životě měl. Milovala ho, i když se jí všechny kolegyně divily. Dost možná jí za zády pomlouvali a zcela jistě i litovali, že si zrovna tahle pěkná Jolanka vybrala obstarožního Vojtu, kterého předcházela pověst Don Juana, odkládajícího své milenky s pravidelností, s níž si u nich v obchodě kupoval bavlněné ponožky. Tak se taky seznámili. Dlouze si ji prohlížel, pak k ní přistoupil a řekl si o co nejbarevnější ponožky ve velikosti 48. Proužky, puntíky, geometrické tvary, dětské obrázky, zvířátka, auta, vrtulníky, prostě cokoliv. Nesnáším nudu. Nikdy neviděla muže s tak obrovskou nohou. Nabídla mu ty největší, které měli na skladě. Zapomněla na pestrost jeho přání, na pult vyložila černé a šedé ponožky s melírem. Nakonec si jedny vybral, ale poznamenal, že se mu nelíbí ty ponožky, ale ona, Jolana, zarděla se. Mužům se obvykle vyhýbala. Sebevědomí měla v tomto ohledu na bodu mrazu. Ještě nikdy s nikým nechodila. Teprve když odcházel, všimla si, že nohu má malou, na chlapa takřka podprůměrnou. Ale něco na něm bylo. A ona, po chvilce snění za kasou, přesně věděla co. Měl milou tvář, v níž se zračil obličej jejího táty. Táty, o kterém se doma nesmělo mluvit, protože máma i bába ho nesnášeli. Říkala si, že možná tak nějak by vypadal, kdyby ve 30 nevzal provaz a neoběsil se na klice u dveří. Vojta ho připomínal svou veselostí, komediantským způsobem vyprávění, bohorovným pohledem hlubokých očí. Když přišel do obchodu po druhé, dala mu najevo, že se jí líbí. I když se kolegyně smály, že by jí mohl dělat fotra, vždyť ona má 25 a jemu je skoro 50. Má dceru a syna, kteří jsou ještě starší než Jolana. Má pleš a lehkou nadváhu. Nosí plandavé kalhoty jako důchodce a pestré košile s ošolichanými límečky, které mu zůstaly ve skříni snad ještě z poválečného mládí. Jenže Jolana měla oči jen pro Vojtěcha. Došla na hřbitov a musela si odpočinout. Lavička naštěstí nebyla obsazena. Sedla si a oddala se hořké vůni podzimu, kterou milovala. Tušila, že je to poslední podzim, který zažívá. Pak přijde nevlídná zima, plánovaná cesta k psychologovi nebo k psycholožce a po ní snad uvolnění a konec. V začátek jara už nedoufala a příliš jí to neděsilo. Po pěšince vedoucí k urnovému háji právě přicházela rodina s dětmi. Žena, muž, dvě holčičky a prcek v kočárku. Usmála se na děti. V krku ale polkla hořkou slinu. Ten obrázek byl stělesněním všeho, co sama nezvládla. Rodina s dětmi. Už tehdy jí holky z obuvi říkali: co pak ty nechceš děti, Joli? S tím dědou se jich sotva dočkáš. Bodlo jí to jako ostrý trn. No jistě, jistě, že chce děti. Děti, kterým dá pocítit, že je miluje. Bude jiná máma než její zákeřná, pomstychtivá a zlem posedlá matka. Vůbec nepochybovala o tom, že bude mít děti. Vojta svou plodnost potvrdil dvěma potomky, takže pro něj nebude problém udělat třetího. Když s Vojtěchem chodila rok, naznačila mu, že je na čase, aby splnil svůj slib. Rozvedl se a vzal si ji. Začali se snažit o početí a vcelku rozumně se domluvili, že se ženou bude bydlet, než Jolana otěhotní. Pak manželce oznámí konec a nastěhuje se ke své milence, z níž udělá manželku. Tím se kruh uzavře a bublina pochybností splaskne. Chodil k Jolaně každý druhý den a s oddaností milovníka, který pořád může, se pokoušel o dítě. A na konci každého měsíce společně litovali, že jim ta červená mrcha vyplavila jejich přání. Jolana snila o holčičce, ale po půl roce plánů a poctivě sledovaných ovulací byla smířená i s klukem.

0: kterého hrobu řvala ze vzteku. Kdyby ve mně tehdy nebyla ta malá, ublížená holka, nikdy bych si s tak starým chlápkem nezačala. Byla jsem s ním od 25 do 42. Pro ženskou ideální roky pro založení rodiny. A já se plácala životem s chlapem před důchodem, který pro mě měl postupem času už jedinou hodnotu. Sliboval mi dítě. Brala jsem ho jako záchranu, než jsem pochopila, že je kapitán lodi, která se i se mnou potápí. Ale přesto jsem ho měla ráda a věřila mu, i když holky říkali, že... Docela přesně si vybavuji, jak jsem slavila v práci 39. Trochu víc jsme s kolegyněmi vypili.
1: Za rok budeme slavit Jolančinu 40, řekla potěuchlé Radka, která s ní v obuvi před léty začínala. Vždycky se dobře snášeli, jen občas musela vyslechnout jízlivou poznámku, že nebýt Vojtěcha, mohla dnes žít jinak než v 1+1 na periferii města, kde ji čeká samota, občas prolomená návštěvou pocintaného důchodce. Vojtěch byl tehdy opravdu prvním rokem na penzi, ale nebyla přece pravda, že kvůli němu neměla rodinu. Byl to přece on, kdo ji 3x týdně poctivě zásoboval materiálem, z něhož si mělo její tělo umíchat zárodek. Jenže to nedokázalo. Jsi blbá, pustila se do ní tehdy Radka, naivní a hloupá. Máš poslední rok na to, aby ses zbavila toho dědy a našla si mladého chlapa. Nebo už po dítěti netoužíš? Jolana se vinou té pitomé otázky málem zalkla douškem vína, který právě převalovala na jazyku. Proč se tak hloupě ptá? Provokuje? Chce ji ublížit? To snad ne. Kdo jiný ti to má říct, než tvá kamarádka? Rozjela se Radka po další deci. Myslíme si to tu všechny. Vidíte, holky. Jolana bolestně vnímala, jak holky přikyvují. Cítila v tom kývnutí všechny jejich šeptandy, které jí párali kůži na zádech, kdykoliv ji po směně přišel Vojta vyzvednout. Možná se jí vysmívali, možná si jen říkali, co to má Jolana za mindrák, že má zapotřebí tahat se s dinosaurem, který by jí mohl dělat fotra. Kdyby tak věděli, že právě toho tátu v něm hledá. Ale říct jim to... To nemůže vyslovit ani před Radkou. Hned by jí vpálila, že je to incestní vztah, nezdravý a úchylný. Byla by pro ně ještě divnější. Pozorovala kolegyně, které stále souhlasně pokyvovaly hlavou, jako by nacvičovali na Spartakiádu. A pak si všimla, že se kradmo otáčejí k Petrovi. Kolegovi, který Jolaně už rok nadbíhal. Zbláznili se snad? Tomu klukovi je 25 a jí bez jednoho roku 40. Ne, tohle by nešlo, řekla pak Radce rázně, když osaměli. Vždyť je to ještě chlapec. Ale líbíš se mu? No tak, Joli, Žolíku, nevypadáš ani na 30. Ten věkový rozdíl nebude znát. Jeho si ještě dobře ochočíš. Omotáš kolem prsteníčku a pak... Jistě, že věděla, co myslela Radka tím slovem pak. Pak otěhotníš, protože mladé spermie jsou jiné než od staříka. Doma nad tím opravdu přemýšlela. Přehrávala si tu scénku po větách. Možná by měla zajít k lékaři a zjistit, jestli je její tělo ještě připraveno na mateřství, nebo je to dávno prohraná bitva. A taky Vojta by se mohl nechat proklepnout, aby věděli, jestli jsou jeho bičíky zběsilí závodníci nebo líné mrchy. Vojtěch ale její nápad neschvaloval. Naopak poněkud rtuťovitě navrhl, že když je to tedy poslední rok, jak řekla Radka, začnou se snažit o to víc. Odstěhuje se na dobro od Marie a bude s Jolanou spát každý den. Nevynechá jedinou příležitost, aby dal najevo, jak moc touží potom, aby jeho spermie doputovaly k jejímu vajíčku.

0: Ujistil ji, že se ve svých 64 ještě cítí na roli otce. A doporučil Jolaně, aby Radku poslala do prdele. I s jejími radami.
1: Takže se k vám opravdu nastěhoval?
2: Ano. Hned druhý den po mých 39. narozeninách doma oznámil, že už má 14 let stálou milenku. Marie, jak mi později řekla, o mě věděla 12 let. Stejně jako o všech ženských, které kdy měl. Jenom to prostě Vojtěchovi tolerovala. Nechtěla, aby vzal jí i dětem iluzi fungující rodiny. Syn se s ním potom nebavil, dcera jenom střídmě. Bylo to těžké období. Žil se mnou 2 roky. Potom ho skolil infarkt. Opustil nás týden po svých 66. narozeninách. A mě čekalo první setkání s Marií. Musela jsem se s ní domluvit na pohřbu a na vypořádání majetku. Ctila jsem Vojtovo přání, aby byt, který jsme koupili z jeho peněz, připadl jeho dětem, když my dva spolu žádné nemáme.
0: Marie stála ve dveřích a čekala, až na jejich patře zastaví výtah a z něho vyjde Vojtěchova milenka. I když se ráno snažila namalovat, měla křídově bílou tvář a černé kruhy pod nateklýma očima. Jolana, ač o 15 let mladší, nevypadala o moc líp. Její dlouhý krk byl posetý fialovými tečkami, které jí mezi hlavou a klíční kostí naskakovaly pokaždé, když byla nervózní. Dnes k nervozitě měla důvod. Poprvé se tváří v tvář setká s Marií, které kdysi vcelku bezostyšně ukradla Vojtěcha. A jak se jedná se zlodějkou? Přece jako s člověkem, kterým je třeba pohrdnout. Kopne si do ní Marie? Dá jí znát, že je pro ní obskurní šlapka, která nebojovala poctivě? Nebo pro ní bude chudinka k politování, která se nezmohla navíc, než si přitáhnout za obojek starého psa? Dojela výtahem do 4. patra a nejistě položila špičku boty na šmouhaté linoleum, které se u dveří odchlipovalo. Šla k bytu pomalu. Nevěděla, jestli tam na ně nečekají Vojtěchovi děti, aby jí vyčetli otcovu smrt. Nebrala ohledy na jeho zdraví, dusila ho svým mládím, vycucala ho. Její obavy byly naštěstí liché. U dveří na ní čekala jen unavená Marie, která se chovala komisně, ale slušně. Nabídla jí kávu a vodu a pak vcelku prakticky probrali, jak bude probíhat pohřeb muže, o kterého se dlouhé roky dělili. Marii nejvíce záleželo na tom, aby v první řadě při smutečním obřadu seděla ona s dětmi. A Jolana, aby svou přítomností nerušila důstojnost posledního rozloučení s manželem a otcem. Bylo jí vymezeno místo ve druhé řadě, které s povděkem přijala. Rozhodně neměla v úmyslu jakýmkoliv skandálem znesvětit pohřeb muže, se kterým žila. Marie si nepřála, aby Jolana dávala krakvi věnec. S Kytkou ale souhlasila. 4 rudé karafiáty, těmi prý nic nepokazí. Že nebude zmíněna na parté, to Jolana taky samozřejmě chápala. Byla milenka. Nic víc. Na pohřeb přišla rodina, známí, kolegové z Meopty, kde Vojtěch dlouhých 30 let pracoval jako kreativec v marketingovém oddělení. Řečník mluvil o obětavém otci a milujícím manželovi, o trpělivém dědečkovi, o nadšeném členovi Českého rybářského svazu, osadaři, jehož jablka byla vyhlášena v širokém okolí, o bodrém bonvivánovi, který si liboval v pestrých košilích a vzorovaných ponožkách. O lásce k ní logicky ani zmínka. Cit k Vojtěchovi byl jejich niternou záležitostí, která s těmi lidmi okolo nemá a ani nikdy neměla nic společného. Nevzal si ji jako před léty Marii. Nebyla jeho jako Aleš a Denisa. Dokonce nebyla ani jeho parťákem, jako kolegové a kamarádi, jejichž jména v proslovu zazněla. Byla nikdo. Holka po sezóně, která mohla tak leda vzpomínat na to, kolik dávek sexu si s ním užila. Pro ostatní to muselo logicky být na ohrnutí rtů. O to víc byla překvapena, když ji po obřadu Marie jemným mávnutím ruky pozvala na smuteční hostinu. Nejdříve se zdráhala, ale když viděla, že ani Aleš s Denisou nejsou proti, osmělila se. V davu 60 lidí se stejně ztratila. Po hodině se chystala v tichosti zmizet, což neušlo Marijinu ostřížímu zraku. Když budeš chtít, stav se někdy, řekla Jolaně. Mně je taky po Vojtovi smutno a ráda na něj zavzpomínám s někým, kdo ho měl rád.
1: Vždycky ráda slyším, když lidé i v takových situacích najdou společnou řeč. Nabídku na setkání jste přijala?
2: Ano. O Vánocích jsem se cítila sama. Vojtěch už nebyl. S matkou se nestýkám. Radka měla v tom roce nemocné kluky. Zbyla Marie. Zazvonila jsem u ní doma na druhý svátek vánoční.
3: Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc jsme si vyslechli premiéru prvé části dvoudílné rozhlasové adaptace povídky Lenky Chalupové Malá prolána bestie. Pro rozhlas z knihy Začátek vybrala a upravila Eva Lenartová. Režii měl Petr Gábor, technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík.
4: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
5: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemků rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
6: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A teď po 7:30 v sobotním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc hudební a také rozhlasové vzpomínání. V tom prvním případě hudba počátku let 60. a vzpomínka na Jaroslava Vikrenta.
7: Hodně rozhlasové pohody s právě začínajícími hudebními vzpomínkami na světová muzikantská léta minulá. Především posluchačským zájemcům o tento svůj už více než tradiční, mírně připomínací melodický pořad Jaroslav Vikrent. Máte-li, dámy a pánové, v nejbližších zhruba 30 minutách časy chuť, dnes se vás pokusí svými letitými kousky oldies potěšit americký zpěvák a skladatel Curtis Lee. Jehož někdejším jediným šlágrovým rokem, abych tak řekl, jak ukázal čas, byl letopočet 1961.

Curtis Lee se narodil 28. října 1941 v arizonské Jumě, mající přátelé, jak jsem se internetově dočetl, v současnosti o něco málo víc než 90 tisíc obyvatel, ale své první gramodesky se dočkala léta páně 1959 na hollywoodském štítku Warrior Records, až poté, co se kumštýřsky přemístil na pověstné americké západní pobřeží, přičemž v rámci onoho jeho tehdejšího debutového singlu příslušní hudební kritikové zaznamenali, že se vážně a milý pěvecky jednalo, viz následující melodický důkaz, o docela čitelnou imitaci Rickyho Nelsona.

Přestože první gramodisky Curtis Leeho žádnou díru do světa neudělali, svým způsobem přece jen obchodně poznamenali nejbližší budoucnost tohoto pohledného a fotogenického mladíka. Nějakou cestou se totiž dostali do rukou amerického zpěváka Lee Petersona, který v oněch dnech společně se svým tehdejším manažerem Stanem Shalmanem zakládal v New Yorku svou vlastní etiketu Dunes. Takže po následném obligátním podepsání příslušné vydavatelské smlouvy čekalo na mého dnešního hudebně vzpomínkového hosta tím pádem další stěhování.

V naprosté shodě s jistým starořímským moudrem, že totiž začátky všech věcí jsou nepatrné, probíhal, přátelé, léta páně 1960 i gramofonový debut Curtise Leeho na mnou před chvílí vzpomínané značce Dune Records. Jejíž název, vážení a milí melodičtí staromilci, převzali pánové Ray Peterson a Stan Shalman údajně od někdejšího vyhlášeného stejnojmenného hotelu a kasína v Las Vegas, fungujícího v onom městě hazardu a hříchu od 23. května 1955 do 26. ledna 1993. Hey!

0: on you. You get D, D in love.
1: V případě Curtise Leeho a někdejší newyorské gramoznačky Dunes Records se poměrně rychle ukázalo, že jde o spojení velice šťastné. A to jednak proto, že po příchodu k uvedené etiketě začal, dámy a pánové, hlavní objekt mého stávajícího oldies zájmu, intenzivně skladatelsky spolupracovat se svým přítelem Tommy Boycem, později ruku v ruce s Bobby Hartem, polovinou toť úspěšného autorského páru třeba pro The Monkees a podobně, a také proto, že se u onoho vzpomínaného štítku v určitou dobu tento ambiciózní arizonský mladík dostal do produkčních rukou zaoceánské showbiznisové legendy jménem Phil Spector, což bylo, přátelé, téměř v zápětí setsakramensky, nejenom za velkou louží, ale dokonce i celosvětově obchodně znát.

Pěvecké oživení právě doznělého songu Pretty Little Angel Eyes z autorského pera někdejší kamarádské dvojice Curtis Lee plus Tommy Boyce černošskou skupinou The Halos využilo zhruba v polovině letopočtu 1961 dobového módního návratu doo-wopu natolik šikovně, že se tomuto kousku v zaoceánském popovém žebříčku Billboardu podařilo dostat až na tamnější 7. šlágrovou pozici, což bylo, dámy a pánové, jen tak mimochodem, umístění o rovných 40 míst lepší, než k jakému se totéž dílko o pár měsíců později propracovalo za kanálem La Manche. Stejná autorsko-produkčně kumštířská sestava, abych tak řekl, se pak postarala i o druhý a bohužel i poslední top zápis mého dnešního hudebně vzpomínkového hosta, i když tentokrát už jen, myšleno v uvozovkách, zaoceánským hitovým stupínkem 46.

žebříčkově nejúspěšnějším roku pro Curtise Leeho 1961 se Phil Spector se značkou Dunes nepohodl a společně s Lesterem Sealem si založil vlastní etiketu Phil's Records. Konec jeho produkování byl pak, přátelé, pro mého dnešního mírně připomínacího melodického hosta, jak ukázal čas, přes veškerou autorskou i pěveckou snahu, zároveň i koncem jakýchkoliv dalších šlágrových zápisů.

určitý comeback se Curtis Lee, kterého bychom si ovšem vážení a milí neměli v žádném případě plést s liverpoolským rodákem Peterem Flannerym, používajícím kumštýřsky přibližně toutéž dobou, údajně právě podle mého dnešního hudebně vzpomínkového hosta stejné jméno, ovšem v opačném pořadí, neboli Lee Curtis. Tedy o určitý showbiznisový návrat na výsluní se můj stávající oldies exponát pokusil ještě v průběhu letopočtu 1967. A to sice příslušně soulově, ovšem s naprosto stejným marným výsledkem.

Kolem roku 1970 Curtis Lee svou hudební kariéru vzdal, vrátil se do svého rodného města a začal prý velice úspěšně podnikat v oblasti stavařiny. Takže s ještě samým závěrem našich dnešních hudebních vzpomínek na něj a na jeho písničky Jaroslav Vikrent jméno mé, alespoň drobně připomeňme, že s některými jeho songy slavila v druhé polovině 70. let konce 20. století velké úspěchy britská osmičlenná grupa Show Wady Wady a pak už jako vždy díky za přízeň, pozornost i tolerantnost a budete-li mít, přátelé, zájem i příště na stejných rozhlasových vlnách a také zhruba ve stejném čase naslyšenou za týden.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíko.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Kosířsko požádalo Olomoucký kraj o dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém Kosíři. Zastupitelé rybníku nad Bečvou schválili milionovou dotaci na opravu kostela svatého Jakuba Většího. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehaňky. Teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jiří Kořínek. Lídři politických uskupení pro komunální volby v Prostějově se chtějí zaměřit na dostupné bydlení, parkování, dopravu, sociální služby a velké investice. Město by podle nich mělo pokračovat v přípravě stavby nového krytého bazénu. Rozdílné názory panují na jeho délku. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Děti z mateřských a základních škol od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga. Za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Mikroregion Kosířsko požádal Olomoucký kraj o 3milionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém Kosíři u Slatinek na Prostějovsku. Má nahradit dřevěnou vyhlídkovou věž, uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování má být zajištěno pomocí krajské dotace, příspěvků okolních obcí a úvěru. Žádost o dotaci příští týden projedná krajské zastupitelstvo, píše se v podkladech pro zastupitele. Samospráva Lipníku nad Bečvou podpoří milionem korun opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího, schválili to zastupitelé. Rekonstrukce památky je rozdělená na několik etap. V příštích letech přijde na řadu oprava věže, ochozů a portálů. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Eduard Rýček.
3: Tak je to na těch starších památkách téměř všude, který ještě neprošli těma opravama, tak ten zub času se tam projevuje. A je to dlouhodobější záležitost, čili není to nic, že by se teď něco stalo, ale připravuje se to už dlouho a ten kostel určitě si tady tu opravu už zaslouží. Sport.
0: Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchboly, s Harrisem a Krajíčkem prohráli 7-5, 3-6, 6-7 a čeští tenisté prohrávají doma v Davis Cupu se Spojenými státy 1-2. V 9. kole první fotbalové ligy Pardubice porazili Bohemians 1905 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovku Brno 2-0, Artis Brno remizoval s Libercem 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Přerova do Vyškova za exitem Mořice a kvůli tvarůžkovým dožínkami v Lošticích pro dopravu uzavřené náměstí Míru do 22 hodin. Kulturní jarmark je v Zábřehu do 20 hodin, tam proto neprojedete náměstím Osvobození.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenbergu kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předchové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A

0: do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. A holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
1: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
0: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
1: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
0: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
1: A na to se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Jsme prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět ptáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru,

0: že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a trysky vytryskovaly do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
1: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
0: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
1: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různý fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
0: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
1: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky, naslyšenou.
0: Děkuju.
1: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
2: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
1: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
2: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
1: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
1: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
1: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén. Ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiní, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete ten čápům takzka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí.

0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je proto, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvilku na stole, no to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan Al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš. Jak to?
0: No, umím. Já přitom blbnu. Tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy byl teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitý. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štaňmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
5: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: Víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než bunkr.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie,

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitri je osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

Topics.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu na Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
2: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
1: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
2: No, borůvka. Borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
1: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
2: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
2: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
2: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
0: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a ty.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou. Častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Simeon is the

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám. Mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pražský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný. Já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zvědavit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu bude věnován konkurzům všeho druhu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci a jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariété Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kvůli pětně. Ale já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no, tak dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to že, prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíše polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí. Stačí, jsem celá z toho
3: taková. Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy.
3: To bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jiný nebudu.

0: Já jsem nějaký pištor, jsem druhý.
1: Je tak, já nejsem ředitel.
0: Můžu?
1: No, samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se.
0: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
0: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
0: No, to máte...
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
0: To bylo domluveno.
1: Ano.
0: To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: A nejsem náměstek.
0: Ale mohu, vy byste mohu.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
0: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem jí tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
0: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
0: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, ale než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
0: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
0: Včera byla teplá voda.
1: Jděte teď v prosinci?
0: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Ne. Ano, já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
1: co? Ne, no, soudce, pojď vám nevěří, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
0: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
0: 25 se uvedne? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
0: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl, maminka byla štěstí celá bez sebe, kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
0: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom cervu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že?
1: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5.
0: Dva a půl.
1: No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: Je běžné.

0: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
1: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
0: No? No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezaté, nebo dokonce vůbec nedojde.
1: No v podstatě, sami labálie. No.
0: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
1: To je moje.
0: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
1: To je směšné, bude potles.
0: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
1: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
0: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
1: Přesvědčím.
0: A tady je to ostatní, jo? Dobre. Tak si to vezmete a...
1: Dobré hodiny.
0: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
1: Já teplé prádlo? Tedy...
0: Teplé prádlo.
1: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
0: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
1: Beru!
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramblecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátej ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říkal: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhla, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesní od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Vy ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédie Krůček.
5: Tak prosím, přeřaďte se.
4: Chci
6: Přesně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Ako první korčuje, kde se volně zvedl plukček. Škrtí na hudbu, proč by se sa netěšili. Cestou probil iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už kde se volá pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radosť. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelí. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelí u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Európy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla drasá holubička, vole já ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemono puší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No kabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl jste špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci neztrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté, respity, kritiky.

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? Ano. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čevičák, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
5: Dobrý. Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiček?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacím. Já si to člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale ne,
7: to možná, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
7: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No, tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šlipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresa.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
8: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
8: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
8: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
8: Další veš, soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
8: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
8: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel. Tak mi nám skočte pro kafe.
8: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
9: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
8: Prosím to kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
14: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak, že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

to nebolek, ja taki porcelan, sam odrej.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako pásto krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako pásl, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tási jeho, že už krávy přivazovali. On je dolná domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mají v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat ro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct ro, říkala jsem šuvilo, místo ro, a když si maminka říká, jdu v tom běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšla na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to ro říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda, jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkal v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Mohli kam špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, u váhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říká, aby se s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl zřejmě u novin a byli jsme vyfoceni v novinách, říkám, jednou jsme měli ten, když si maminci potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a já jdu taky do Ideárek, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie. No nakonec Haríčka odvezli, ale za týden nebo za chtěba, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel, škaredě bylo. A ten Harík, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harík. A jak tatínek zavolal Haríku, jak on nesměl na gauč, to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Haríku, ten skočil na něho, na ten gauč a on je zavolal. A říkám, ten pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepadně, on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějaké...

0: motivace a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého

Možná, že to poznáš na mně. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny. A děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů a ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku. Řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila a ta zemřela v roce 1999 až 2000 a tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nálezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé jiné? I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, co přijde poslouchat noční linku. Zdravím všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19. že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka. Krásná a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja. A já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala. Aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla malem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuji, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuji všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať se si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevtice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané tady tomuto, byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali, ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože Potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné. Ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože bylo, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná, byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, že jste řekla.
1: Ano, ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do jedné hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ekr, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě to mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji zdál, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A on to už

0: já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč by z toho psa měla mlátit?
1: Pani Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
0: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
1: Ať se vám daří, přejme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: Jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: nejvíc tyhle vodící přižijou, se dožívají. Vlastně se mi dostala dvouletou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás, mhm.
1: Jo, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla, je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to a zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde a to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10-20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná fena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala mamě, co Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem ho milovala. Nakonec teda umřela, jsem ho pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No, a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek, na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To už jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mět. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takého malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Zlatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju. Vyprávíte krásně, poutavě. Mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jeseník, ten jezečí hnězdin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi veze domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je, fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. S písemnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty jeskám sladkosti, plus její granulky a pak to mi zbydou penízky nakoupím rodině. A jsem zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, přibyli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někde potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte
0: někdy,
1: co?
0: Kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak dětka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, jdou na si lehnaň, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce.
1: To teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: No, ale tak...
1: Protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jdu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem se naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla... nebo narodila se v takové a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali do zvědě rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi.
1: A pak krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik se budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky. A pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit, ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co, počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
8: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem jen ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
9: To je jenom okurčička.
0: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika
2: moje
3: Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psalo rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabiete Moravského, Karla IV.
2: Pusť mě.
3: Takhle se chová budoucí markrabinka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Provodí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínal ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokon. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokon.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
5: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí.

0: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti, protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci, oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty salonní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
1: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
2: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
3: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
1: Ale já nemám svátek.
3: To jsem ti přinesl taky jenom tak?
1: Jenom tak? Malinko!
4: Kačenko, netelkej dítě, to je umoj.
3: Co je, co se stalo?
1: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
2: slyším,
1: pánu?
2: Slyším. Pro Krista pána.
4: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherná?
3: Já nemám žádnou.
2: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
4: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
1: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí.
4: Kačko, dítě moje ubohé.
1: Maminko!
3: Vždycky mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
2: Brána k bráně sedá.
3: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte to, dítě?
5: Přesně tak to bylo.
4: Jak to navedli?
3: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
2: Jaká puma?
6: Časovaná. No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
1: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
3: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
2: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
4: Teda, vy jste nám dali.
1: No. Tak já už se nezlobím.
2: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
6: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
3: To už to nikdo neudělám.
2: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všecko úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej. Ano.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
2: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
2: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
2: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej, a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na ruskou linii. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na ruskou linii jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
2: Ať se nebudu dělat šaška! Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatý mužky?
2: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
2: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
2: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
2: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
2: Koťátko.
7: Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
2: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
2: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sloty.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říša už musí být
3: hat. No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech ráno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
7: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
7: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
7: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
12: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
13: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
12: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
13: Na městském úřadě Pavci.
12: A tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
14: Šel starý McDonald's z Ostravy domů. Bartovské.
12: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
4: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
12: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
4: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jakože už si tykáme.
12: No prosím.
4: Ich liebe dich.
12: Du bist...
4: so schön.
12: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
4: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
12: Vy mluvíte německy?
4: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
12: Děláte si legraci?
4: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
12: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
4: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
12: Jaká?
4: Přísná.
12: To se vám na mě líbí?
4: Všechno se mi na vás líbí.
12: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
4: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si. Česky.
12: To bych nevylučovala.
4: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě
7: Měřábem.
6: Jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže...
7: Jo.
6: A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
14: Jo.
6: A já mu povídám, co to chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
14: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
14: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
14: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
14: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
14: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. Tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
15: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.